choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš tu cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalená, jak drobná mince.

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zříků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no jistě, možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Hmm. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo,
1: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě, no, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct? No. Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu, jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat. Zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
1: Podívej, já si to
2: taky. To ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Hele, já když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty byl, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako... ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka. A nebo jenom takový ten imaginární. Jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal,
0: takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát. A v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, vystávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím zcela
0: tvojí... Ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě
0: stanice.
3: Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu Rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka je ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pak když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
6: Děkuji.
7: děkuji.
1: My děkujeme.

někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích. A já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné, samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, ano, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto, říkám 80.

0: Opravdu z té narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
1: Já bych řekl ta sázka.
0: Vy myslíte sázka s kamarády?
2: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
0: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
3: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
2: To samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
0: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
2: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
0: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
1: Já už se teda bojím.
0: A nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
1: Řekl bych fagot.
0: Fagot, B.
2: Hergot, fagot.
0: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
3: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
0: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
4: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
0: no, nestýď se za to, byly to bicí.
4: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
0: Takže bicí.
4: Takže bubny, no.
0: Za A.
4: Bubny. Ano, za A.
0: Ano,
4: za A,
0: no
4: za
0: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
4: na
0: ale
4: ten,
0: s tím ale fagotem
4: si jsem teda
0: fakt
4: taky ale hrála.
0: Jo? Svěřili ti ho.
4: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
0: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menčíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menčík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
1: No,
0: Honza se hlásí, tak Honzo.
1: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
0: Počkejte, to nás zajímá. Pil. Jo, pil.
1: Pil.
0: Tak to není tak hrozný.
1: Proto bych dal Bčko, opatrně.
0: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
3: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
0: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
5: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl

0: trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
1: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
3: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkuji. Děkujeme moc, Ilona Čáková.
4: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude, úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
3: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, jedej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý. Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám. Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
3: Všichni známe

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
2: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestává, ale ona potají jediného v srdci. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice. A oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček. A oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková jsem nechodil ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu. Máme tady úžasnou nabídku. Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat. Dej Anešku Lídlešku. Ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne, ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No, jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne,
0: Bohdal, to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiřiko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Slava. Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, no jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nemíkal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže děkuji ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, ano. Jiřina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlová.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlová. Kolik je to teďka už? Jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale aha. Amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsluk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupí za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: Ano. A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním
2: proč
4: jezdila,
2: asi?
4: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý.
8: Ano.
9: To je bezvadné. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pak musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Měde. Klapka.
10: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
9: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně. Jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, honem.
12: Už já zasnu, jo.
9: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasínej.
9: Nezasínej, když jde na tom, že to dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače,
4: no, humor mezera. To není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru. Ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stole. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jako, že už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4.
1: Krásná.
2: Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Pan ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě.
1: No,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Je to Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr. Paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli, tak aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně. Ano, mějte se hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Halo, halo.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě samozřejmě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuji.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: Zasínej!
6: Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčoch a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem. Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali,

0: svátí neděli. Radost nás, dětí, neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
3: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuji vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
2: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
3: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Budeš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
2: Ale kuchařka cibulková byla bezvadná.
3: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového cibulku neviděl. Takže já jsem byl první cibulka, kterýho tato paní cibulková, pan Lipský viděl.
2: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, pojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se

0: Já, no. Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to,
1: já
0: že
1: si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
0: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foďte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis. Dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Větší obchody jsou zavřené, na den české státnosti platí zákaz prodeje. V Chotěboři začíná jezdit městská hromadná doprava. Referendum o zpřísnění neutrality ve Švýcarsku neprošlo. Dnes bude svítit slunce a naměřit můžeme až 23 stupňů. Dobré sváteční ráno vám u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Obchody nad 200 metrů čtverečních dnes musí být zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek.
2: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Tomáše Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Třeba prodejny nábytku ale tratí více, protože zákazníci odloží nákupy někdy až na další prodloužený víkend za několik měsíců. Městskou hromadnou dopravu můžou ode dneška využívat obyvatelé Chotěboře. Má jednu okružní linku, která projíždí celým městem. Ve většině případů začíná a končí u vlakového nádraží. Dnes spoje výjíždějí podle nedělního jízdního řádu.
3: Ve všední dny autobus jezdí od 4. hodiny raní až do 23 hodin a obsluhuje celkem 18 zastávek. Městská hromadná doprava se do Chotěboře vrátila po 40 letech. Službu platí kraj Vysočina, případnou ztrátu doplatí město. Roční náklady budou zhruba 6 milionů korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Včerejší hlasování pozorně sledovali také v Rusku.
4: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
5: 30% haben hier zugestimmt.
4: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
6: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že teďka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
0: Češky v samostatné historii triumfovali v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu. Počasí. Na Vysočině se ráno mohou v údolích vyskytovat mlhy, třeba ve Velkém Meziříčí jsou teď 4 stupně, v Hubenově 9, Humpolec hlásí 11. Sváteční den bude slunečný, očekávejte jasno, občas polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte, nedaleko Větrného Jeníkova na 106,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná dodávka, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: K
7: Krásné ráno, na svatováclavský svátek vás slaví Český rozhlas Vysočina. Za chvíli popřejeme k narozeninám pražské zoo a taky do stihovému závodišti ve Velké Chuchli. No a taky do volného pondělí zahrajeme. Chystají se Katapult a Golden Kids. Krásné ráno a příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Zlaté časy Golden Kids jsme si připomněli na Českém rozhlase Vysočina 11 minut po 5. hodině. A teď se ponoříme do nejhlubší zatopené jeskyně na světě. Kde ji najdeme, to společně s dalšími výročími prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
5: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
3: Jan Libíček, dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: Máme 5 hodin k tomu 17 minut. Sváteční den 28. září. Jak dnes bude?
1: Počasí.
0: Teploty teď v kraji Vysočina jsou poměrně rozdílné. Dukovany nebo Telč hlásí 11 stupňů. Moravské Budějovice, Košetice a Svratouch mají 10. Žďár nad Sázavou nebo Přibyslav udává 9 stupňů. Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem a Libice nad Doubravou pouhých 5. A Velké Meziříčí má jen 3 stupně. I počasí bude mít dnes sváteční charakter, obloha bude jasná, chvílemi polojasná, ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy, jinak nás ale čeká slunečný den s teplotami 20 až 23 stupňů Celsia a vát bude mírný jihovýchodní vítr.

Krásné ráno, je pondělí 28. září. Máme státní svátek a Český rozhlas Vysočina přeje všem časným posluchačům pohodový sváteční den. V příběhu si dnes připomeneme jednoho hrdinu. Narodil se ve Svatém kříži na Havlíčkobrodsku před 110 lety. Jeho rodný dům zdobí pamětní deska a v centru obce připomíná hrdinství Karla Kuttelwaschera památník i se siluetou letounu Hawk Hurricane. Právě s ním se stal leteckým esem přezdívaným noční jestřáb. Na elitního pilota a jeho odkaz se dnešním generacím zavzpomínali v jeho rodné vsi desítky lidí a my vám jeho příběh převyprávíme dnes krátce po 10. hodině a potom ještě jednou o 14:30 odpolední. Teď je 8 minut do 17:30 a do dobrého rána přinese z čerstvé zprávy Karel Pěška. Ještě předtím písnička Věra Martinová, Dala jsem lásku, řekám. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné sváteční ráno. Karel Pěška nachystal stručný přehled zpráv. Řeč bude o podpoře psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě a taky o rotundě na hoře Říp. Tak pojďme na to.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Běžci dnes podpoří provoz psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Sraz mají v 9 hodin u dětského oddělení nemocnice. Závodníci si můžou vybrat mezi 3-kilometrovou a 5,5-kilometrovou trasou. Účastníci navíc můžou zdravotnickému zařízení darovat plyšové hračky nebo stolní hry. Zájemci se dnes můžou přijít podívat do Strakovy akademie. Den otevřených dveří v sídle úřadu vlády potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky začínají každých 15 minut a návštěvníci při nich uvidí například jednací sál nebo galerii českých a československých premiérů. Prohlídka končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají například diplomatické akce. Desítky lidí včera slavili 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly dopoledne slavnostní mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne program pokračoval přímo na Řípu. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tam vedl děkovnou mši a požehnal zrestaurované soše svatého Jiří. U letecké základny Fairford na západě Anglie policisté zadrželi 5 mužů. Jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Pyrotechnici prohledali několik podezřelých vozidel a policisté evakuovali 85 domácností. Podle zasahujících složek je už situace pod kontrolou, pořád ale platí bezpečnostní opatření. Základnu Spojené státy využívají k úderům na Irán. Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu. Na Vysočině se ráno mohou v údolích vyskytovat mlhy. Třeba v Jihlavě jsou teď 2 stupně, v Třebíči 5, ale počátky hlásí 13. Sváteční den bude slunečný, očekávejte jasno, občas polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 106,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Jedná se o dodávku. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po stručném přehledu zpráv přidáme další s podrobnostmi. V řadě rybníků je po parném a suchém létě stále nedostatek vody. Rybám to může způsobovat problémy i v zimě, až voda zamrzne. Víc uslyšíte za chvíli v reportáži.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Do svátečního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina se přidali také Rangers s písničkou Láska je věc kouzelná. Máme 9 minut po půl šesté. A v řadě rybníků je kvůli suchu v minulých měsících stále málo vody. Ryby tak dál ohrožuje nedostatek kyslíku a rybáři se bojí především toho, až rybníky zamrznou. V reportáži teď míříme do Loštic na Šumpersko.
1: Teď je tam zákaz, takže mám po rybaření. Je to špatný.
2: S rybářem Jaroslavem Gleknerem stojíme v Loštících na hrázi nedaleko retenční nádrže, ve které Jaroslav Glekner běžně rybaří. Od léta je tu ale lov zakázaný kvůli nedostatku vody. Při letních vedrech poprvé v historii vyschl potok Podhrádek, který zásobuje vodou zdejší kaskádu rybníků. A současné ochlazení s občasnými dešti rybářům nijak výrazně nepomohlo.
1: Ta půda je vyschlá, to se všechno sákne a v potocích se to v podstatě neprojeví. Nám třeba na té lovné nádrži stopla voda v poslední době asi o centimetr.
2: Hladina v nádrži a taky v dalších rybnících je tak od léta pořád velmi nízko. Pokračuje nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
3: Máme tady před očima ten požerák, výpustní zařízení rybníka, na které je krásně vidět ten úbytek vody. Jo? Takže vidíme, že dneska tady chybí nějakých 60-70 cm.
2: Rybám tak ve vodě stále chybí kyslík. Díky chladnějším nocím jim už bezprostředně nehrozí udušení jako v létě, ale vyhráno ještě není, zdůrazňuje Jan Konečný.
3: Hrozí velké nebezpečí, že ten stav vody zůstane na tom nízkém stavu v okamžiku, kdy voda zamrzne. A to bude velké nebezpečí pro ty ryby, že by zimu nemuseli přežít.
4: Proč by tu zimu nepřežili, když by ta voda zamrzla na tom stavu, jak je teď?
3: Protože jak je té vody v tom rybníku málo a potom třeba v zimě přijde období, kdy jdou děti bruslit a ta ryba se jakoby zvedne ode dna, tak se stane, že ona přimrzne ze spodu k ledu a na jaře, když se led rozpustí, tak ta osádka je vlastně mrtvá.
2: Letošní rekord

0: pondělním svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospívali Beatles, přivedli nás k předpovědi počasí. Máme jednu minutu do 6:15.
1: Počasí.
0: Dukovany nebo Telč teď hlásí 11 stupňů, v Moravských Budějovicích, Košeticích a taky na Svratouchu je 10, Žďár nad Sázavou nebo Přibyslav hlásí 9, Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem a Libice nad Doubravou mají pouhých 5 stupňů a jen 3 stupně hlásí Velké Meziříčí. Počasí dnes bude mít sváteční charakter, čeká nás příjemný slunečný podzimní den. Obloha bude jasná nebo polojasná, ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy a teploty dostoupají k 20 až 23 stupňům Celsia. Vát bude jen mírný jihovýchodní vítr. No a našich malých Makoviček se už za malou chvíli zeptáme, jaké starosti má starosta. Počkejte si na odpovědi.

0: Dobré ráno, posloucháte sváteční Český rozhlas Vysočina. Kolegyně Irena Šarounová chodí s mikrofonem do jihlavských mateřských škol a ptala se na starosti pana starosty. Co si myslí naše malé makovičky?
1: Makovičky.
2: Kdo je to starosta?
3: Říká, aby něco postavili. Třeba šefuje hospodu.
4: Rozhoduje. Pracuje na radnici.
5: Může někomu šéfovat, co má udělat.
6: Může být i v klapkový patrože starosta Handinger.
7: Když se někdo ponajme ten podzemek, tak musí za něm jít.
8: Když se něco stane, no tak tam ten starosta přijde, co jste udělali.
9: Oskazuje někomu, je to šéf.
10: Když tělo hladuje o rádiu, aby mohlo povídat takhle večkouče, jako nečka.
2: Kdo toho starostu vybere?
11: Třeba když mu někdo zavolá, tak tam přijde.
12: Nemůže jinou, takovým tím dlouhým autem.
13: Vybilé ho město. Lidi ho vybilou.
14: Když po něj někdo hlasuje hodně lidí, tak bude starostou. A když málo, tak nebude.
0: Nemá to jednoduché, pan starosta, skoro takový superman pohledem dětí.
1: Makovičky.
0: Další uzavírka silnice v Jihlavě a taky letošní úroda dýní, to jsou některá témata zpráv, které na 6. hodinu chystá Karel Pěška. Máme do té doby ještě 11 minut, tak chystáme písničky, začíná s nimi Karel Zich. Tohle je písnička Jednou už jsem tě získal málem. Příjemný poslech pondělního svátečního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Pelhřimově bude na státní svátek otevřená lékárenská pohotovost. Dýně farmáři na Vysočině často prodávají formou samoobsluhy. Návštěvníci se můžou podívat do sídla vlády Strakovy akademie. Dnes bude svítit slunce a naměřit můžeme až 23 stupňů. Dobré ráno vám u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. Lékárenská pohotovost v Pelhřimově bude fungovat také dnes na státní svátek. Otevřená bude od 10 do 18 hodin v lékárně u vrátnice nemocnice Pelhřimov. Lidé si tam mohou vyzvednout léky nebo se poradit s lékárníkem. Pohotovost najdou v přízemí hlavní lůžkové budovy pavilonu akutní medicíny. Úrodě dýní letos uškodilo sucho. Farmáři odhadují, že mají tykví zhruba o pětinu méně než loni. Někde se proto úbytek odráží i na ceně. Na Vysočině dýně zemědělci často prodávají formou samoobsluhy, třeba v Bochovicích na Třebíčsku.
4: Čistě na dekorace, jinak na nic. No, ale je to pro vícero i kamarádek, nebo tak, není to jenom pro nás dvě, takže tak.
5: Vysvětluje paní Mirka, že si s dcerou z Bochovic odváží desítky okrasných dýní. Sami si je tam vybrali a sami si také musí spočítat útratu a zaplatit. A i když na prodej nikdo nedohlíží, podle farmáře Dominika Jury jsou lidé poctiví.
6: Může se samozřejmě stát třeba, že kdo bere větší množství, tak třeba, že to třeba špatně spočítá, ale zatím jako letos nevidujeme žádný takový problém. Spíš teda na poli jsme měli návštěvníky. No.
5: Vysvětluje Dominik Jura, že si někdo přišel odnést dýně ještě před sklizní přímo z pole. Tam má ale fotopasti a sviníky tak mohl celou věc řešit domluvou. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace úřadu vlády.
7: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
2: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené také ministerstvo financí. Srbský prezident Aleksandr Vučić rezignoval, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Abdikaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident už proto dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem.
3: Sport.
2: Hokejisté Třince zůstávají v extralize po pěti kolech neporažení. V Liberci vyhráli 3-1. Pardubice zvítězili v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov gólem v poslední minutě 5-4. Kladno podlehlo Olomouci 1-4. Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v čínském Shenzhenu Ukrajinu 2-0 na zápasy. Týmovou soutěž ovládly po 8 letech. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která turnaj vyhrála jako hráčka i kapitánka.
8: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména, co tam jsou. A když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě. Já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
3: Počasí.
2: Na Vysočině se ráno mohou v údolích vyskytovat mlhy. Třeba v Jihlavě jsou teď 2 stupně, v Třebíči 5, ale počátky hlásí 13. Sváteční den bude slunečný, očekávejte jasno, občas polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: 2 nové uzavírky jsou ode dneška v Jihlavě. Jedna v ulici Znojemská kvůli opravě silnice Objížďka je značená okolními ulicemi. A druhá uzávěra je na třídě Legionářů, také kvůli opravám silnice. Objíždí se ulicí Jiráskova Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásné ráno, začíná sváteční den, který připomíná svatého Václava, a na řadě míst jsou připravené kulturní akce. Například v Jihlavě sbor Melodie nachystal svatováclavský koncert v kostele Povýšení svatého kříže od 19 hodin a jako hosta pozvali vlídného písničkáře Pavla Helana. Pokud si chcete užít slavnostní atmosféru dnešního svátečního dne, tak tohle je jeden z možných typů. No a my se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli obrátíme na řidiče. Tak hezké ráno a příjemný poslech.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Obyčejná žena v podání Petra Spáleného zněla pondělním dobrým ránem Českého rozhlasu Vysočina. Teď máme 6 hodin a k tomu 12,5 minuty. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
4: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
3: Co to ale znamená v praxi?
4: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
3: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
4: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
3: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
4: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra si povíme o záchranářské uličce. A už za malou chvíli na Českém rozhlase Vysočina po písničce kapely Pet Shop Boys představíme dnešní počasí. Příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Dnes máme 28. září, tedy svátek svatého Václava. Jak je a jak bude?
1: Počasí.
0: Černovice teď 4 minuty po 6:45 hlásí 11 stupňů, 11 stupňů je také v Telči, 10 udávají Moravské Budějovice nebo Žďár nad Sázavou, 4 stupně jsou v Třebíči, taky v Bystřici nad Pernštejnem, 3 hlásí Velké Meziříčí a jen 2 stupně má Jihlava, proto někde v údolích mohou být teď po ránu mlhy. Jinak bude ale krásný sváteční slunečný den, obloha bude jasná nebo skoro jasná, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia a foukat bude mírný jihovýchodní vítr. No už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Kdo bude hostem, uslyšíte. Teď je tu ale Petra Černocká, Vrať mi zpět můj smích. Tak příjemné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina, teď je 6 hodin a k tomu 23 minut. A každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek. Tady je malá ochutnávka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Dobré ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Dnes máme Den české státnosti, svátek svatého Václava. I dnes pravidelně přináší přehledy zpráv Karel Pěška. Jeden je přímo před námi.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Velké obchody a supermarkety dnes zůstávají zavřené. Den české státnosti patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmějí otevřít. Výjimku mají lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké provozovny se uzavřou také o příštím státním svátku 28. října. Opravu otínské odvozní cesty pro vytěžené dříví chystá Jihlavská správa městských lesů. Důvodem je její poškození během kůrovcové kalamity. Silničáři vymění asfaltový povrch a opraví odvodnění vozovky i krajnice v délce 1,5 kilometru. Náklady Jihlavský magistrát vyčíslil na 8 milionů korun. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Návštěvníci se dnes proto symbolicky přenesou do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Připravená jsou komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, třeba lvů, vlků a slonů. Papež Lev XIV. Dnes zakončí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron proto do města na východě země pozval evropské lídry. Lev XIV. Oficiálně zavítal do Francie jako první papež po skoro 20 letech a jeho cestu provázel velký zájem věřících. Na mši v Paříži přišel skoro milion lidí a na včerejší bohoslužbu v Lourdech 200 tisíc. Tereza Hrochová vyhrála mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V tradičním závodu z Běchovic do Prahy navíc zaběhla traťový rekord 32 minut a 28 sekund. Mužský závod ovládl Damián Vích. Výkonem 29 minut 51 sekund zaběhl na této trati první český čas od pod půl hodiny od roku 2001. Ve Velkém Meziříčí jsou právě 3 stupně. V Havlíčkově Brodě 8, Telč nebo Černovice hlásí 11. Ráno se ještě v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Pacově musí počítat s uzavírkou v ulici Sadová. Důvodem jsou stavební práce. Nehody teď nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dozněl přehled toho nejaktuálnějšího od nás i ze světa. Pokračujeme dál. Po písničkách Anika a Marcely Holanové je tu další téma. Naučit se zadržovat vodu v krajině. To je společný recept jak na sucho, jak pro letošní rok, tak zároveň a na povodně, jako byly ty předloňské. Proč se to nedaří a jak to změnit, o tom budeme mluvit už za chvíli. Teď je tedy slíbená Anaka a písnička Nebe. Příjemné ráno a dobrý poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Hezké pondělí, ale sváteční ráno, jak se 28. září vyčasí a jaké teploty ukáží přístroje odpoledne, to si za chvíli povíme s meteorologem. Teď je tu reportáž na příbuzné téma. V posledních letech jde skoro o módní sousloví. Potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. Od expertů se to ozývá po letošních problémech se suchem, ale zároveň je to důležité i pro prevenci povodní. Jde o mravenčí práci, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo konkrétní nadšenci, ale celkově česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezi zemi a remízky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařovaný plochy zadržejí klidně 60 mm

0: říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
1: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
0: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hohnančice například. Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to, co ta obec vlastně potřebuje.
1: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete ode dneška v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 7:15. Jdeme si říct, jaké bude dnes 28. září počasí.
1: Počasí.
0: Já se na informace budu ptát meteorologa Mojmíra Martana. Hezké ráno přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Kolik stupňů je teď v kraji Vysočina?
2: Tak ta škála, nebo to rozpětí teplotní je docela veliké, pohybuje se od 2 až do 12 stupňů. Nejchladnější jsou údolí, kde nefouká.
0: To máme teploty. Je všude jasno?
2: Ano, máme jasnou oblohu. Na většině míst je slabý vítr, ale v těch vyšších polohách někde fouká už docela dost.
0: A pojďme si říct ten dnešní sváteční den, jaké bude provázet počasí.
2: Tak bude obloha jasná nebo skoro jasná, odpolední teploty 20 až 23 stupňů, no a rozfouká se všude mírný jihovýchodní vítr.
0: Tak velmi příjemný podzimní sváteční den nás dnes čeká. Ono to počasí už

0: Několik dnů je takové krásné babí léto, bych to možná nazvala. Bude trvat ještě i dále v začínajícím týdnu?
1: Určitě ano, čekají nás nadále slunečné dny, zítřejší ranní teploty 12 až 9 v údolí při slabším větru až 6 stupňů, odpolední teploty mezi 20 a 23 stupni, no a bude foukat v noci slabý místy mírný jihovýchodní vítr, přes den potom ten mírný jihovýchodní vítr bude foukat všude, takže bude docela větrno.
0: Můžeme s dětmi pouštět draky, to je vlastně z některého pohledu taky příjemná zpráva. Úterý tedy velmi podobné dnešnímu dni, taky teploty do 23 stupňů, slunečno. Co zbytek týdne? Pořád stabilní počasí?
1: Ano, stabilní počasí. Nejvíce by mělo foukat ve středu. Teploty by měly zůstávat v odpoledních hodinách mezi 19 a 23 stupni, ty ranní mezi 12 a 7 stupni. Zřejmě toto počasí nám vydrží po celý příští týden.
0: Výhled na příjemné slunečné počasí, když možná trochu s varováním na silnější vítr, měl pro nás Mojmír Martan. Moc za to děkujeme, přejeme krásný sváteční den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A na Českém rozhlase Vysočina si sváteční den, sváteční pondělí za chvíli zpestříme vtipem Jardy Hypochondra. Taky českými písničkami bude tu kapela MIG 21 nebo Vaby Daněk. Tak příjemný poslech.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archivu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: Fédo, řekni fór.
1: Ale ty taky máte ten pocit, že jsme v neustálém oku velkého bratra? Vám musím říct, jo, dnes jsem výjimečně kupoval dvě nealka piva. Jo. Do 5 minut mi volala banka, jestli nedošlo ke zneužití karty.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Kolik dnes Senát rozdá stříbrných pamětních medailí a kdo je například obdrží, řekne společně s dalšími zprávami Karel Pěška za 6 minut. Do 7 hodiny nás ještě doprovodí písničky, začne Vaby Daněk a na něj naváží Paul Simon a Art Garfunkel. Tak příjemný sváteční poslech máme 28. září, Den české státnosti.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

ať se na Hlucanský šípy najmou pták. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na Hlucanský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Hlucanský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

se zhrtnou, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě začaly opravy Znojemské ulice, potrvají celý říjen. Obyvatelům Chotěboře začíná jezdit městská hromadná doprava. Senát rozdá stříbrné pamětní medaile. Dnešek nás čeká slunečný, s teplotami až 23 stupňů. Je pondělí 28. září, hezké sváteční ráno přeje Karel Pěška. Znojemská ulice v Jihlavě je ode dneška uzavřená. Konkrétně jde o úsek mezi Brtnickou a Tylovou ulicí. Asfalt dělníci odstraní až k čerpací stanici EMV. Opravy Znojemské ulice potrvají celý říjen. Celkem jsou práce rozdělené do 3 úseků.
2: První etapa prací ovlivňuje provoz i v okolních ulicích. Ulice U Slunce a Škroupova jsou od Brtnické zaslepené a obousměrné. Ulice U Bělidla je od ulice U Větrníku uzavřená. S omezením musí počítat i cestující městskou hromadnou dopravou. Ta neobslouží zastávku Znojemská. Náhradním nástupním místem je zastávka Brtnická. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Městskou hromadnou dopravu můžou ode dneška využívat obyvatelé Chotěboře. Má jednu okružní linku, která projíždí celým městem. Ve většině případů začíná a končí u vlakového nádraží. Dnes spoje výjíždějí podle nedělního jízdního řádu.
3: Ve všední dny autobus jezdí od 4. hodiny raní až do 23 hodin a obsluhuje celkem 18 zastávek. Městská hromadná doprava se do Chotěboře vrátila po 40 letech. Službu platí kraj Vysočina, případnou ztrátu doplatí město. Roční náklady budou zhruba 6 milionů korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich má letos udělit 14. Ocenění každoročně získávají vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Ruská armáda zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich více než polovina měla proudový pohon, uvedl prezident Volodymyr Zelenský.
4: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly dvě školky, dvě školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli 2 lidé a 3 byli zranění, oznámil oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Lídrem hokejové extraligy se 100% bilancí je i po 5. kole Třinec. Oceláři vyhráli v Liberci 3-1. Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4, České Budějovice přehráli Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Poslední českým kapitánem v týmu zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.
1: Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí jsou právě 3 stupně, v Havlíčkově Brodě 8, Telč anebo Černovice hlásí 11. Ráno se ještě v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku je uzavírka v obci Mostiště. Důvodem jsou stavební práce, oprava vozovky po stavbě kanalizace. Objížďka je vyznačená přes Velké Meziříčí Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné ráno na svatováclavský svátek vás zdraví Český rozhlas Vysočina. Za chvíli popřejeme k narozeninám pražské zoo a taky dostihovému závodišti ve Velké Chuchli. No a do volného pondělí zahrajeme, chystají se Hana Zagorová a po ní Petr Novák. Tak hezké ráno a příjemný poslech našeho svátečního vysílání.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Je pondělí 7 hodin a 9 minut. Obvyklé všednodenní starosti, ale dnes se neplatí. Máme 28. září, den české státnosti. A se svátečním pondělním dobrým ránem na Českém rozhlase Vysočina se teď ponoříme do nejhlubší zatopené jeskyně na světě. Kde ji najdeme? Společně s dalšími výročími to teď prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašují na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
5: Ani z Outlova serou drobienou.
3: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: Tohle byl v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina Roy Orbison, který zpíval o tom, že řídil celou noc. Pokud i vy jste teď za volantem, tak se vám možná bude hodit údaj o čase. Je 16 minut po 7 hodině. A taky vám řekneme, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Na celé Vysočině je jasno, tedy slunečno, Telče, Náměš nad Oslavou nebo Černovice. Teď mají 11 stupňů, Vatín už Žďáru nad Sázavou a taky Hubenov hlásí 8, Havlíčkův Brod 7, Bystřice nad Pernštejnem nebo Třebíč 4 stupně a Velké Meziříčí a Jihlava tam stále zůstávají jen 2 stupně. I počasí bude mít dnes podobně jako celý den sváteční charakter. Obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou v údolích vyskytovat mlhy a nejvyšší odpolední teploty budou v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr. Tak si ten dnešní sváteční den a sváteční počasí krásně užijte. Dýně pěstitelé na Vysočině čím dál častěji prodávají formou samoobsluhy. Podle farmářů jsou lidé většinou poctiví a i bez dohledu si útratu spočítají a potom zaplatí. Víc si poslechněte za chvíli v naší reportáži.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Svět.
1: Tady je pondělní sváteční Český rozhlas Vysočina. Máme 7 hodin a k tomu téměř 22 minut. K podzimu neodmyslitelně patří i dýně. Farmáři je na Vysočině čím dál častěji prodávají formou samoobsluh. Zákazníci se tak můžou pro tykve přijet naprosto kdykoliv a sami podle počtu kusů nebo váhy potom zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódů. Prodej takto už několik týdnů funguje i v Bochovicích na Třebíčsku.
2: Jo, 14.25, jo, tak jo, 14.40, to sedí.
3: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýň za druhou.
4: Asi 33 vlastně bylo těch malejch, k tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, ty větší dýně.
3: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
4: My jsme vždycky dýně měli svoje a teď víceméně už leto se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned na velký bratr všechno vidí, takže výsledkem je to, že přišel odkaz. Tak jsme vyjeli.
3: Dýně mají čistě na dekorace. Podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
5: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomalu přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
3: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
5: Nazvali jsme to Skasiruj se sám. To máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji. Ne? Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
3: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
6: Méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás pořád platí, že jedeme pořád za nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kilo.
3: Vysvětluje Martin Broš, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dvě minuty nás dělí od krátkých zpráv Karla Pěšky. V nich uslyšíte o běhu na podporu psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě a taky o otevřené Strakově akademii v Praze. Počkejte si na podrobnosti se svátečním Českým rozhlasem Vysočina a taky s písničkou zpěvačky Madony.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Běžci dnes podpoří provoz psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Sraz mají v 9 hodin u dětského oddělení nemocnice. Závodníci si můžou vybrat mezi 3-kilometrovou a 5,5-kilometrovou trasou. Účastníci navíc můžou zdravotnickému zařízení darovat plyšové hračky nebo stolní hry. Zájemci se dnes můžou přijít podívat do Strakovy akademie. Den otevřených dveří v sídle úřadu vlády potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky začínají každých 15 minut a návštěvníci při nich uvidí například jednací sál nebo galerii českých a československých premiérů. Prohlídka končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají například diplomatické akce. Ani v jednom ze včerejších 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na sever od Prahy proto dál musí využívat přistavené cisterny. Srbský prezident Aleksandr Vučić rezignoval na funkci. V zemi se tak budou konat předčasné prezidentské volby. 56-letý Vučić zastával post od května 2017. Na konci října bude kandidovat v předčasných parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. Předčasným volbám Srbsko přistupuje po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Nizozemští fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů vyhráli v Srbsku 2-1. Dánsko doma v dalším duelu elitní skupiny zdolalo Wales 2-0. Rakousko si ve druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3-1. Česká reprezentace po sobotní porážce 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra v Praze proti Anglii. V Jihlavě jsou zatím pouhé 2 stupně, v Libici nad Doubravou 5, Humpolec a Svratouh hlásí 10, ráno se ještě v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Jihlavě musí počítat s uzavírkou na třídě legionářů. Důvodem je oprava silnice, objíždí se přes ulici Jiráskova. A v Jihlavě je také uzavírka v ulici Znojemská, rovněž kvůli opravám, objíždí se přes okolní ulice. A na dálnici D1 zpomalte na 156. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam odstavené nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na vzduch už za chvíli s Martinem Písaříkem. Teď je tu skupina Kristýna a Hore Hronie.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Písnička Sluneční hrob v podání Vladimíra Mišíka a skupiny Blue Effect doznívá ve svátečním pondělním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin a k tomu téměř 40 minut. A já vás pozvu na akci Po stopách České kaple svatého Václava, která se koná dnes v Jihlavě. Sraz je na Brněnské ulici. Trasa bude parkem svatého Václava v Jihlavě. Dnes 28. září od 13 hodin do 14:15. Jedná se o vycházku za pozůstatky České kaple svatého Václava. Možná někteří z vás o tom ani nevíte, že v Jihlavě taková kaple byla, tak se můžete podívat na stránky dojihlavy.cz a zjistit podrobnosti o dnešní historické procházce Po stopách České kaple svatého Václava v Jihlavě. Tolik krátká pozvánka, zajímavosti o tom, co se děje kolem nás, ale nevidíme to tedy o vzduchu, připravil do našeho vysílání Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
3: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. V našem kraji je slunečno. Jak se vyvine sváteční den 28. září, to si povíme právě teď.
1: Počasí.
0: Telč nebo Náměšť nad Oslavou a taky Černovice hlásí 11 stupňů v tuto chvíli. Vatín u Žďáru nad Sázavou nebo Hubové Hubenov má stupňů 8, Havlíčkův Brod 7, Třebíč a taky Bystřice nad Pernštejnem hlásí 4 stupně a Velké Meziříčí nebo Jihlava pouhé 2 stupně. I počasí bude dnes krásně sváteční, podzimní a slunečné. Obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno se v údolích mohou ještě objevovat mlhy, ale celý den bude svítit sluníčko, nejvyšší teploty budou 20 až 23 stupňů Celsia a foukat bude mírný jihovýchodní vítr. Tedy krásné babí léto i na svátek z 28. září. Co má na starosti pan starosta? Tak na to odpoví za pár minut naše malé makovičky ze školky. Počkejte si na to s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde

0: žijeme.
1: Tentokrát si poslechneme hukot letounu z druhé světové války. Ten se totiž proletěl nad rodným domem pilota RAF Karla Kuttelwaschera přesně v den jeho 110. narozenin. Povíme si o jeho životě a také si povíme o životě obětavých lidí, kteří ulehčují rodinám s autistickými dětmi.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno, 7 hodin 52 a půl minuty máme sváteční den české státnosti připomínající svatého Václava. A v našem kraji je připravena řada kulturních akcí, třeba Hrad Lipnice nad Sázavou zve na sváteční prohlídky od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si dnes mohou projít hradní paláce, zbrojnici, gotickou kapli svatého Vavřince, hluboké sklepení i věž Samson s panoramatickým výhledem na Posázaví a vrch Melechov. Víc najdete taky na oficiálním webu gotické památky s adresou hrad-lipnice.cz. A v našem vysílání teď děti ze školky povědí, co má na starosti pan starosta.
1: Makovičky.
2: Kdo je to starosta?
3: Říká, aby něco postavili.
4: Třeba šefuje hospodu.
5: Rozhoduje. Pracuje na radnici.
6: Může někomu šéfovat, co má udělat.
7: Může být i v klapkový patrože starosta Handinger.
8: Když se někdo ponajme ten podzemek, tak musí za něm jít.
9: Když se něco stane, no tak tam ten starosta přijde, co jste udělali.
10: Oskazuje někom, je to šéf.
11: Jistě hladuje o rádiu, aby mohlo povídat takhle večkouče, jako nečka.
2: Kdo toho starostu vybere?
12: Třeba když mu někdo zavolá, tak tam přijde.
13: Nemůže jinou, takovým tím dlouhým autem.
14: Vybilo ho město, lidi ho vybilou.
15: Když po něj někdo hlasuje hodně lidí, tak bude starostou. A když málo, tak nebude.
0: Makovičky. No a v dnešní sváteční den zůstanou přístupné jeskyně v Moravském Krasu a taky v Mikulově, které běžně v pondělí bývají zavřené. Tuhle zprávu doplníme a další přidáme za 5,5 minuty ve zprávách, které chystá Karel Pěška. Do nich ještě písničky, právě začínáme a Michal David, krásné sváteční ráno. Já.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Na státní svátek bude v Pelhřimově otevřená lékárenská pohotovost. Lesníci na Žďársku kvůli suchu budují nové tůně. Jeskyně v Moravském Krasu a Mikulově jsou výjimečně přístupné. Dnešek nás čeká slunečný s teplotami až 23 stupňů. Je pondělí 28. září. Hezké sváteční ráno přeje Karol Pěška. Lékárenská pohotovost v Pelhřimově bude fungovat také dnes na státní svátek. Otevřená bude od 10 do 18 hodin v lékárně u vrátnice nemocnice Pelhřimov. Lidé si tam mohou vyzvednout léky nebo se poradit s lékárníkem. Pohotovost najdou v přízemí hlavní lůžkové budovy pavilonu akutní medicíny. Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední 2 vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cigháj a Kocanda. Kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům, popsal Jan Sovák z lesní rady společnosti Lesy Kinský.
6: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody, takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi, tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
5: Při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si jeskyni Naturoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají se do propasti Macocha v Moravském Krasu. Podrobnosti doplňuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
7: Teď v posledních letech se snažíme co nejvíce vycházet lidem vstříc, když jsou státní svátky, v případě třeba 17. listopadu a podobně, se snažit odevírat jeskyně, kdy to jenom trochu jde, aby jsme vyšli návštěvníkům vstříc. Kromě v podstatě punkevních jeskyní Moravském Krasu většina je zavřená v pondělky, ale takhle byla škoda nechat ji zavřenou.
5: Papež Lev XIV. Dnes zakončí 4denní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron proto do města na východě země pozval evropské lídry. Lev XIV. Oficiálně zavítal do Francie jako první papež po skoro 20 letech a jeho cestu provázel velký zájem věřících. Na mši v Paříži přišel skoro 1 000 000 lidí a na včerejší bohoslužbu v Lourdech 200 tisíc.
0: Sport.
5: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
8: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fedka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
5: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
0: Počasí.
5: V Jihlavě jsou zatím pouhé 2 stupně, v Libici nad Doubravou 5, Humpolec anebo Svratouch hlásí 10. Teď po ránu se ještě v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 zpomalte na 166. až 188. kilometru ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři, provádějí údržbu. Nehody teď nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké ráno, k některým událostem v našem kraji se dostaneme s podrobnostmi. Lidé v Chotěboři mají ode dneška po více než 40 letech opět městskou hromadnou dopravu. Autobus tam už vyjel na svou první cestu na jediné okružní lince. Mezi cestujícími je i naše reportérka, se kterou se za chvíli spojíme přímo do autobusu.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 8 hodin a přesně 12 minut krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme den české státnosti 28. září a právě dnes se do Chotěboře vrátila městská hromadná doprava. Lidé se můžou autobusem po městě svést zrovna po 40 letech. K první jízdě se připojila i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, kterou vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Sedím úplně v zadní části autobusu, mám krásný výhled na celý jeho prostor. Pro představu je to menší bílý autobus, na délku má zhruba 8 metrů a 25 míst k sezení. K mému i řidičovu překvapení nejsme v něm na státní svátek ráno sami. Naši spolucestující jsou dva muži, otec a syn. Přijeli až z Brna, aby si vyzkoušeli obnovenou městskou hromadnou dopravu Chotěboři sami na vlastní kůži. Hned na první den na spuštění. A jaká motivace je sem z největšího města na Moravě táhla a jak se vlastně o tom dozvěděli? To si musíte počkat na zítřejší reportáž, protože jsem je pořádně vyspovídala. Teď zrovna stojíme na zastávce u obchodního domu Teska, takže se nacházíme na okraji města. Jsme zhruba v polovině trasy. Míjeli jsme před chvílí lidi, kteří stáli venku před domem a měli mobily v rukou a fotili si nebo dělali video, když jsme projížděli kolem, takže místní jsou zvědaví. V úvodu si řekla, že to je první jízda, což je pravda. Je to první jízda celého, tedy nejdelšího okruhu, kdy ten autobus jede z vlakového nádraží přes celé město a pak se hned otočí a absolvuje celou tu trasu znovu naspátek. Zabere to zhruba 40 minut. První jízda krátkého okruhu, tedy doslova kolečka, už byla a začala před 6 hodinou ráno a má tedy 20 minut. Krátkou trasu, totiž MHDčko začíná a končí svůj celodenní řád. Poprvé jsem teda jela jak ten krátký okruh, tak teď ano, poprvé jedu ten celý.
0: Proč vlastně město Chotěboř obnovilo městskou hromadnou dopravu?
1: Vedení města si od toho slibuje omezení individuální dopravy, tedy méně aut v ulicích města. Linka obsluhuje všechny základní a důležitá místa v Chotěboři. Od zámku, škol, centra a hlavně ty okraje města, periferie. MHD opravdu protíná město skrz naskrz doslova a je to čitelné nejen z její mapy, ale vnímám to i teď sama, jak v tom jedu. Okruh má 18 zastávek, se zpáteční cestou dohromady 36. Jízdní řád se liší ve všední dny, v soboty a pak v neděli a státní svátky. Lidé časy spojů najdou na webu města nebo na stránkách dopravce.
0: Veronika Bartes-Vohralíková zkouší na vlastní kůži obnovenou městskou hromadnou dopravu v Chotěboři. Děkujeme za zprostředkování zkušenosti a taky informací. Těšíme se na reportáž pro tuto chvíli naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 3,5 minuty už uplynuly od 8:45. Máme sváteční pondělí, je 28. září, den české státnosti. Jaké počasí ho bude provázet?
1: Počasí.
0: Jasnou oblohu a 12 stupňů teď hlásí meteorologické stanice na Svratouchu, v Náměšti nad Oslavou, v Dukovanech a nebo také v Telči. Košetice hlásí také 12 stupňů, tam všude je krásně teplo a slunečno. Jinde ale v údolích zůstaly teploty ještě nízko. Jihlava zatím udává pouhé 2 stupně Celsia. Velké Meziříčí 4 a Bystřice nad Pernštejnem 5. Den ale zůstane krásný, slunečný, pokud se chystáte na výlet nebo procházku, tak vás dnešní počasí určitě nesklame. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, ale foukat bude mírný jihovýchodní vítr. Tak si připravte třeba nějakou větrovku, jinak ale krásné podzimní počasí pro dnešní sváteční den. Zaplněné parkoviště i příjezdové cesty v sadech v Lučicích na Přerovsku začal samozběr ovoce. Vydáme se tam už za malou chvíli.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: nás tří.
1: 8 hodin na téměř 24 minut na Českém rozhlase Vysočina dozněla písnička skupiny Divokej byl malování. Máme pondělí, ale ne všední, je den české státnosti a svatováclavský koncert s trio Inspiro přichystali v Bazilice svatého Prokopa v Třebíči dnes od 18 hodin. Soubor trio Inspiro, to znamená hoboj, klarinet a fagot a program skladeb bude od klasicismu až po současnost. A sváteční koncert nachystali taky v Jihlavě, sbor Melodie, ten si do jihlavského kostela povýšení svatého kříže pozval hosta vlídného písničkáře Pavla Helana. Společný koncert začíná v 19 hodin. Tolik kulturní pozvánky na dnešní podvečer, teď vás ale ve vysílání zveme do přírody. Sadaři pokračují ve sklizni ovoce. Jablka a hrušky začaly sklízet i v sadech v Lučicích na Přerovsku. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům i k samosběru a je o něj velký zájem.
2: Výborné.
3: A toto je odrůda?
2: Rubín.
3: Takže ty berete.
2: Beru každopádně, určitě.
3: Ilona Vozáková vybírá výhradně sladší jablka, určená jsou totiž její vnučce a vnukovi, kteří pomáhají sbírat.
4: Pěkně pomalu a pěkně položit do kybrička. Tak, a ještě si vem jedno, Stelinko, ty taky.
3: Máte dvě přepravky, jaký je váš plán dneska?
4: No plné bedinky, aby jsme si nazbírali. My tak náhodně si vybíráme a jako všechny ty jablka jsou výborné.
3: A doplňuje manžel?
5: Vítězslav Vozák. A když sníme, co si natrháme, tak jezdíme pak do prodejny v zimě.
3: Ta cena zůstává stejná jako v předcházejícím roku, je to přiměřené vzhledem třeba k cenám v obchodech?
5: Za kvalitu si rádi připlatíme.
6: Můžete položit. Takže 12,90.
3: Cena 25 korun za kilogram jablek se zdá přiměřená i panu Ladislavu z Bělotína. Na váhu právě složil dvě plastové bedinky a ještě tu má i pytel.
7: Máme dost peněz?
6: Jako?
7: Kolik jsme platili?
6: 861.
7: Krásně. No a zas do příštího podzimu máme co papat.
3: Eduard Kozák, majitel sadu, je na rozdíl od sběračů s letošní úrodou nespokojený.
8: Tak letošní úroda je podprůměrná silně, jednak to bylo způsobené jarníma mrazama, i když jsme se snažili proti tomu bojovat. Jo.
3: A následovalo vlastně léto a i to z hlediska těch klimatických podmínek nebylo ideální.
8: To léto samozřejmě se podepsalo tím suchem, jo, které bylo zase historicky katastrofální, takže opravdu proto ta úroda se to takhle nakupilo. Jo. Špatné jaro, špatné léto. Jo. Takže jsme rádi za to, že se nám podařilo aspoň to, co máme dopěstovat.
3: Budeme se podívat tady do uliček, vlastně přicházíme ke stromkům, které jsou asi tak 2,5 metru vysoké.
8: Toto je odrůda Idaret.
3: Ty plody, když se dívám, tak jsou takové menší, jsou krásně začervenalé, ale jsou malé.
8: To je způsobené právě tím suchem, jo. Když popondeme dál, kde máme rubín, kde zase plody jsou velké poměrně, ale zase problém je ten, že vlastně ten mráz se to tak poškodil, že na tím stromku je dejme tomu jenom 20% ovoce.
3: Kvůli vysokému zájmu pořádají tady v Lučicích samosběr ovoce nově, kromě sobot, taky každou středu. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné sváteční ráno s přehledem aktuálního dění kolem nás je ve studiu Českého rozhlasu Vysočina připraven Karel Pěška a dostává slovo.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes si nenakoupíme v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Ty musí být v den české státnosti zavřené. Zákonem o prodejní době v maloobchodu a velkoobchodu se ale nemusí řídit obchody na nádražích nebo letištích. Zákaz neplatí ani pro lékárny a čerpací stanice. Opravu otínské odvozní cesty pro vytěžené dříví chystá Jihlavská správa městských lesů. Důvodem je její poškození během kůrovcové kalamity. Silničáři vymění asfaltový povrch a opraví odvodnění vozovky i krajnice v délce 1,5 kilometru. Náklady Jihlavský magistrát vyčíslil na 8 milionů korun. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich má letos udělit 14. Ocenění každoročně získávají vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Návštěvníci se dnes proto symbolicky přenesou do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Připravená jsou komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, třeba lvů, vlků a slonů. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha. Vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damián Vích. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 5 stupňů, v Moravských Budějovicích 10, Telč hlásí 12. Dnešek očekávejte slunečný, obloha nad Vysočinou bude jasná nebo skoro jasná. Teploměr ukáže 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nedaleko Humpolce musí řidiči počítat s uzavírkou mezi obcemi Herálec a Plačkov. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Jezdí se vyznačenou objížďkou Šťastnou cestou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásné sváteční ráno v našem kraji i jinde v Česku se chystá velké množství kulturních akcí u příležitosti svátku svatého Václava. Zkrátka ale nepřijdou ani sportovní fanoušci. Dnes pokračuje sezóna Maxa ligy a na domácím ledě se od 15 hodin představí horácká Slavia Třebíč. Přivítá tým Pirátů Chomutov. Tak přijďte fandit a podpořit hokejisty horácké Slavie v 15 hodin. No a my se v našem vysílání už za chvíli vydáme do lesů na Žďársku, kde vznikly už 2 desítky tůní a jezírek. Lesníci je tam nechali vybudovat kvůli lepšímu zadržování vody v krajině. K jezírkům se za chvíli vydáme v reportáži. Příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 9 minut už uplynulo od 8:30, máme sváteční dobré ráno na Českém rozhlase Vysočina. Dnes je 28. září, den české státnosti. Jaké bude počasí, to vám řekneme za pár minut v našem vysílání. Bude to krátce po 8:45 a bude tady meteorolog. Teď ale jdeme do přírody. Už 20 tůní vznikly v lesích na Žďársku. Majitel hvozdů je nechává postupně budovat kvůli zmírnění následků sucha v posledních letech. Dvě nejnovější jsou nedaleko Karlova.
1: Tak, teď jdeme k malé vodní tůni, kterou jsem umístil na svůj lesnický úsek.
2: Můžeme ji obejít dokola, ale je poměrně velká. Je tady tohleto ideální velikost, takový větší bazén.
1: Ano, je to takový větší bazén, ale určitě neslouží ke koupání nebo k rekreaci.
2: S lesníkem Ondřejem Fidlerem obcházíme tůň v lesích mezi Cigháji a Karlovem na Žďársku. Přeskočím za vámi. Jsem si měla vzít holínky.
1: Ono to je tady takovýhle jako bláto, ale ono se to pak postupně tady jako zazelená. No. To je čerstvý dílo. To je. A je to z toho důvodu, že všichni vidíme, jak se vyvíjí klima, a s ohledem na sucho jsem se rozhodl zadržovat vodu v krajině, co to jen jde.
2: A byl to váš nápad, impuls, ale asi jste ji nevytvářel vy.
1: Ne, já jsem ji nevytvářel, já jsem s tím přišel za svým vedoucím, který mě tenhle nápad posvětil.
2: Ta voda je tady z nějakého místního pramene.
1: Jsou to potoky, ale vlastně tady ta, když to řeknu v uvozovkách neodborně, díra, co se vykupala, tak se za 2 dny naplnila vlivem spodních vod.
2: Tak metr hluboké?
1: To víc. metr a půl.
2: Ale jde vidět na dno.
1: Je vidět na dno, no.
2: Zatím poslední tůň dokončili dělníci teprve před pár dny v lesích u obce Kocanda. Prohlížím si ji s Janem Sovákem z Lesní rady Kinský.
3: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi, tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
2: Tady ta tůň má vlastní ostrov, uprostřed vyčnívá pařez.
3: V podstatě je to taková do určitý míry estetická záležitost. Když něco takového děláme, tak to samozřejmě musí lahodit oku a z pohledu biodiverzity a z těch různých drobných živočichů, obojživelníků a vodního hmyzu je to samozřejmě obrovská možnost obohatit tu jejich niku, tu jejich prostředí.
2: V příštím roce chtějí lesníci vybudovat minimálně další 2 tůně. Ze Žďárska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno, máme prodloužený víkend na pondělí 28. září. Připadl svátek svatého Václava, den české státnosti. Pokud někteří z vás dnes chystáte výlety, tak se vám určitě budou hodit informace o tom, jaký je a jak bude.
1: Počasí.
0: A ty má pro nás meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to vypadá teď v kraji Vysočina?
2: Na obloze oblačnost žádná není, možná jenom v některých údolích, ale velmi výjimečně se rozpouští mlhy. Teploty jsou teď nejčastěji ještě stále v těch údolních polohách nejnižší, kolem 5-6 stupňů na kopcích nebo i v takových těch větrnějších polohách, nebo kde už i vysvítlo slunce, tak je i 14 stupňů. No a vítr, ten právě fouká od jihovýchodu až východu, hlavně ve vyšších polohách už je takový výraznější, jinde je mezi slabým a mírným.
0: Vydrží s námi sluníčko po celý den.
2: Mělo by vydržet, obloha bude i nadále jasná, nebo potom přes den se ale jenom na nějakou chvíli vyskytne malá oblačnost. 20 až 23 stupňů by měly být nejvyšší dnešní teploty a vítr postupně bude poukat mírný, takový výraznější od jeho východu.
0: Krásné podzimní babí léto, stabilní počasí už několik dnů. Ještě ve výhledu na další dny taky vidíte sluníčko?
2: Ano, v podstatě ten ráz počasí bude i nadále pokračovat, obloha tedy buď bez oblačnosti i v těch dalších dnech, nebo oblačnost jenom nějaká malá, spíše vysoká, průsvitná, ale ono nebude moc ani tady této oblačnosti. No a pokud jde o teploty, tak i ty budou stabilně držet většinou mezi těmi 20 až 23 stupni v podstatě až do konce týdne.
0: To jsou příjemné vyhlídky, určitě bychom se měli nabít sluníčkem na podzimní plískanice, které taky přijdou. Teď ale vyhlídka krásných slunečních dnů. Měla ji pro nás Jitka Kučerová, děkujeme za to a přejeme krásný sváteční den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: A ve svátečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina pro vás ještě chystáme vtip Jardy Hypochondra, taky české písničky, třeba Levandulovou, Hany Hegerové a Petra Habky. No a na 9. hodinu už připravuje Karel Piška podstatné aktuální informace o dění kolem nás. A pak už se vám od mikrofonu ozve dnešní dopolední průvodce Jože Kolář. S přáním poklidně stráveného a svátečního dne se loučí Ivana Víznerová.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska.

0: Vládo, řekni fór.
1: Helejte, taky máte ten pocit, že jsme v neustálém oku velkého bratra? Vám musím říct, jo, dnes jsem výjimečně kupoval dvě nealka piva, jo. Do 5 minut mi volala banka, jestli nedošlo ke zneužití karty.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Řidičům se v Jihlavě uzavírá Znojemská ulice, celý říjen tam potrvají opravy. Dýní se na Vysočině urodilo méně, někteří farmáři museli zdražit. Na Pražském hradě končí výstava korunovačních klenotů. Dnes zasvítí sluníčko a naměříme až 23 stupňů. Vítejte u zpráv, pěkný sváteční den přeje Karol Pěška. Znojemská ulice v Jihlavě je ode dneška uzavřená, konkrétně jde o úsek mezi Brtnickou a Tylovou ulicí. Asfalt dělníci odstraní až k čerpací stanici EMV. Opravy Znojemské ulice potrvají celý říjen, celkem jsou práce rozdělené do 3 úseků.
2: První etapa prací ovlivňuje provoz i v okolních ulicích. Ulice U Slunce a Škroupova jsou od Brtnické zaslepené a obousměrné. Ulice U Bělidla je od ulice U Větrníku uzavřená. S omezením musí počítat i cestující městskou hromadnou dopravou. Ta neobslouží zastávku Znojemská. Náhradním nástupním místem je zastávka Brtnická. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu méně. To se odráží i na ceně. Například farmář Martin Broš z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu musel zdražit z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
3: Dýní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já, když to řeknu hloupě, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
0: Dnes je poslední možnost prohlédnout si na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo také korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená do 17 hodin a vstup je zdarma. Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců má před sebou ještě jeden podobný průlet kolem Země.
4: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
5: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
4: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
5: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté vedoucího Třince zůstávají v extralize po 5 kolech neporažení. V Liberci vyhráli 3-1. Pardubice zvítězili v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov gólem v poslední minutě 5-4. Kladno podlehlo Olomouci 1-4. Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem je teď 5 stupňů, v Moravských Budějovicích 10, Telč hlásí 12. Dnešek očekávejte slunečný, obloha nad Vysočinou bude jasná nebo skoro jasná, teploměr ukáže 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S uzavírkami musí počítat celý dnešek řidiči v Brtnici. Důvodem je konání kulturní akce Den pro starou Brtnici. Obousměrná objízdná trasa je vyznačená ulicemi U Pivovaru a Horní Město a vede na Kněžice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 9. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové sváteční dopoledne. I dnes vás čeká tip na dobrý oběd. Budeme plnit cukety. Čím? To nám řekne Dáša Kubíková za pár minut hned po písničce.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: A přesně po dvou písničkách se podíváme na dobroty. Čeká nás Karel Gott, Srdce jako kámen, teď Marika Gumbitová a Chlapci v pasci. Mějte s námi příjemný a pohodový sváteční den. Zdravím všechny Václavy.

0: Karel Gott dospíval ve svátečním dopolední Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin 11,5 minuty. Co s cuketami, když máme na zahrádkách jejich přebytky? O tom si povídáme už snad měsíc. Také dnes si dáme tip na cukety. Když se urodí, bývá jich opravdu hodně, nebo jsou moc velké. Na ten dnešní recept budete potřebovat cukety velké, tak akorát.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Mletého masa máme doma zásobu, dá se totiž využít na tolik různých způsobů, podle tolika světových kuchyní, že chutná po každé jinak. A hlavně tím, jak je rozemleté na malé kousky, je tepelně velmi rychle upravené. Někdy stačí k vynikajícímu jídlu jen předehřátá trouba, pár středně velkých cuket, kterým ještě nestrdla slupka, koření na mletá masa, případně česnek a kus aromatického sýra s modrou plísní. O tip na zapečené cukety se s námi podělil kolega správař Miroslav Kulhánek.
3: Děláme to prakticky pořád. Je potřeba větší cuketa, která se vydlabe, naplní se mletým masem, to se určitě osolí, okoření, rozprostře se to do spodku té cukety, no a na to se dá niva. A pak se to zapeče a ta niva to krásně propojí a dá tomu takovou pikantní chuť. Akorát je potřeba ohlídat, aby ta cuketa neměla tu tvrdou slupku, aby byla taková šikovná. Já to jim bez přílohy. Takhle jak to je. Je to pikantní, je to dobrý prostě a ta cuketa se dá takhle využít.
2: Při přemýšlení o příloze jsme se nakonec shodli na tom, že se k takto zapečeným cuketám velice hodí kus čerstvého křupavého chleba. Takže pokud nevíte, co s cuketami, také to někdy zkuste a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Doufám, že vaše dopoledne sváteční je stejně příjemné a pohodové jako muzika na volách Českého rozhlasu Vysočina Toto a písnička Afrika v 9 hodin 18 minut. Cvičení, škola, chůze, fyzioterapie nebo sdílení zkušenosti. V Nových Bránicích na Ivančicku byl o víkendu kemp pro lidi po amputaci nohy. Přijela na něj 20 zájemců a my se tam podíváme za moment reportáži.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Pacientská organizace Pro krok o víkendu uspořádala v Nových Bránicích na Ivančicku kemp pro lidi po amputaci nohy. V Česku ročně amputaci postoupí až 8 000 pacientů. Příčinou jsou cévní onemocnění, cukrovka nebo třeba úrazy a vrozené vady. Do Nových Bránic přijela 20 zájemců vyzkoušet si fyzioterapii, školu chůze a taky sdílet zkušenosti.
2: Bříško zpevněný, chráníme si tím bedra. S nádechem otevřu hrudník, prohnu a s výdechem zakulatím záda, schovám hlavu.
3: Lektorka Daniela Kamrádová má tady na kempu lekci jógy. Snaží se zaměřit na pomalejší pohyby a lidem po amputaci nohy pomáhá s protažením a silným středem těla.
4: Spíš jako jednodušší pozice, déle v nich se trvat a spíš jako teda v sedě. Určitě jsem se zaměřovala hodně jako na střed těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jako disbalance toho těla, ale zaměřovala jsem se i jako na otevření hrudníku. Tohle je zrovna tady důležitý, uvědomovat si ten pohyb a umět jakoby s tím tělem pracovat.
5: Bylo to hodně náročný. Některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl. Ne všechny pozice prostě jsou tomu amputáři tak jako přirozený. Přimět se k tomu, držet tu rovnováhu a dalo mi to zabrat, jak normální trénink.
3: Na lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
5: Před těma 30 lety bylo docela nemyslitelné s tou protézou hodně věcí dělat. Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
3: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
5: Nevrat to jako konec světa a srovnat se s tím a začít chodit. To je nejdůležitější a potom už prostě zkoušet různé věci, nebát se ničeho, není to limit. Řekl bych, že jedno z nejnáročnějších je prostě stát na místě, čekat, nepohybovat se. Tam člověk hodně uhýbá na tu zdravou nohu a potom se to prostě projeví. No.
3: Podle předsedkyně pacientské organizace Pro krok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
6: Protože spousta lidí si přijde, že nikdo jako neví, co je trápí nebo s čím se jako každý den potýkají. A to, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
3: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Třebatá nohatá je Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je svatý Václav, státní svátek, den české státnosti. Pojďme se s Miroslavem Markem v pořadu Bejvávalo podívat na to, jak se dřív slavili takové významné dny.
1: Bejvávalo.
2: O tom, kterak se za starých časů připomínaly dny významné pro národ český. Dnes je svatého Václava, v minulosti svátek českého národa, který se mohutně slavil po celé zemi. Však kníže Václav byl prvním člověkem českého původu, který byl prohlášen za svatého. Je symbolem české státnosti a patronem země české. Za časů o mnoho pokolení zpět bejvával svátek svatého Václava snad nejvýznamnějším dnem Čechů. Bylo to za časů, kdy ještě lidé dodržovali své obřady, rituály a zvyklosti. Kdy život měl svůj jasný řád. Když byl svátek, tak to neznamenalo jenom to, že je volný den. Pro mnohé ani nebyl. Ale o významu onoho svátku se mluvilo a byly slavnosti, při kterých každému záleželo na tom, aby se ukázal v tom nejlepším světle. A tak i na svátek svatováclavský, v den zasvěcený patronu české země, vycházely průvody, na vsi se obcházela stavení a samozřejmě, že se konaly mše svaté. Mše, které upomínaly na mučednickou smrt Václavovu, na zázraky kolem jeho postavy, připomínaly i to, co my dneska už mnohdy ani nevíme, že totiž už v 10. století považovali Václava za svatého nejen lidé u nás, ale i v Německu, záhy i v Polsku a v Rusku. A proč? Bylo to i proto, že Václav byl stělesněním morálních hodnot, které se ctily už tenkrát. Uplynulo víc než 1000 let. A kde s tou morálkou jsme dneska? Zítra o tom, jak se žilo po polovině 19. století.
1: Bejvávalo.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou. A breathless drive on a downtown street.

I kapela Smoky obohatila naše dopolední hudební vysílání na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se přihlásí pravidelná minuta pro zdraví. Řeč bude o tom, co pomůže člověku, kterého pálí žáha. Teď se pojďme dát Pavla Vítka a písničku Víš, jak se mi líbíš. Jiža Kolář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový dopolední sváteční poslech.

0: zdraví.
1: Jak si mohou lidé pomoct, když je pálí žáha?
2: Pálení žáhy vzniká, když se dostane kyselina ze žaludku zpátky do jícnu. V jícnu není na stěnách ochranná vrstva jako v žaludku, takže kyselina tam může působit na stěny, leptat je a my to cítíme nepříjemně jako pálení žáhy. V tu chvíli pomůže tu kyselinu zneutralizovat. Z léku se používají takzvaná antacida, ale stejně dobře může posloužit jedlá soda, kterou máme ve většině domácností k dispozici. Také v tu chvíli pomůže jednoduše se napít vody a kyselinu spláchnout na řadě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli zamíříme ke hvězdám, protože k Zemi se znovu přiblížila vesmírná sonda JUICE. Na palubě má i český přístroj. Za pár minut připomeneme, kam míří a co jí v nejbližší době čeká. Teď Dalibor Janda. Oheň, voda.

0: V blízkosti Země proletá kosmická sonda JUICE. Nejblíž bude ve 13 hodin 45 minut českého času. Namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
1: Teď se to dostane na hodně výstřednou dráhu. Ta sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
2: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
1: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru.
2: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
1: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
2: Přístroj s českou účastí bude měřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
1: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
2: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
3: Kolegové z Itálie měřili nad velikou bouřkou v jihovýchodní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrální oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
2: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
3: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a bleskami, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
2: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Větší obchody jsou zavřené, na den české státnosti platí zákaz prodeje. Na Žďársku kvůli suchu lesníci budují nové tůně. V první hokejové lize nastoupí Třebíč doma proti Chomutovu, Jihlava míří do Havířova. Dnes zasvítí sluníčko a naměříme až 23 stupňů. Vítejte u zpráv, pěkný sváteční den přeje Karol Pěška. Obchody nad 200 metrů čtverečních dnes musí být zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek.
5: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
4: Podle Tomáše Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Třeba prodejny nábytku ale tratí více, protože zákazníci odloží nákupy někdy až na další prodloužený víkend za několik měsíců. Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední dvě vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cigháj a Kocanda. Kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům, popsal Jan Sovák z lesní rady společnosti Lesy Kinský.
6: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
4: Česko tento týden zažije babí léto. Meteorologové očekávají teploty až 25 stupňů Celsia a zároveň bude jasno bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečně. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Rusko podle šéfky unijní diplomacie plánuje v Evropě další sabotáže. Kaja Kalasová to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem těchto akcí je prý hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je také tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat rovněž zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně.
0: Sport.
4: První hokejová liga dnes pokračuje kompletním 7. kolem. Horácká Slavia Třebíč se představí na domácím ledě, kde od 15 hodin vyzve mužstvo Piráti Chomutov. Hráči Dukly Jihlava vyjedou k venkovnímu utkání do Havířova. Tam je začátek v 17 hodin. Před dnešními duely je Dukla na 8. místě tabulky a Horácká Slavia na 10.
0: Počasí.
4: V Třebíči je teď 8 stupňů, v Havlíčkově Brodě 12, počátky hlásí 14. Dnešek očekávejte slunečný, obloha nad Vysočinou bude jasná nebo skoro jasná. Teploměr ukáže 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V Jihlavě musíte počítat s uzavírkou v ulici Znojemská. Důvodem je oprava silnice, objíždí se přes okolní ulice. A Jihlava také uzavřela třídu legionářů. Také kvůli opravám objíždí se ulicí Jiráskova. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 10 hodin 4,5 minuty. Pravda, pondělí, ale díky tomu, že je státní svátek, připomínáme si Den české státnosti, slavíme svatého Václava, tak to dnešní dopoledne je přece jenom o poznání klidnější a já doufám, že si ho užíváte v klidu, v pohodě a ideálně také s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vás zdravím. Patřil k lidem, kteří bojovali za svobodu naší země a ta právě dnes slaví státní svátek. Po písnice si připomeneme 110. výročí narození pilota RAF Karla Kutlvašra.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
7: No a s tou písničkou přichází Miroš Birka. Jmenuje se Katka, chcete-li Katrin. Já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Narodil se ve Svatém Kříži na Havlíčkobrodsku před 110 lety. Jeho rodný dům zdobí pamětní deska a v centru obce připomíná hrdinství Karla Kutlvašra památník i se siluetou letounu Hawker Hurricane. Právě s ním se stal leteckým esem přezdívaným Noční jestřáb. Na elitního pilota a jeho odkaz dnešním generacím zavzpomínali v jeho rodné vsi desítky lidí a svůj vzkaz přidal i britský velvyslanec v České republice, Matt Field.
2: Karel Kutlvašer patří k nejvýraznějším osobnostem společné česko-britské historie. Jeho příběh nám připomíná odvahu československých letců, jeho odkaz svobody a služby navíc dal inspiruje nové generace českých letců a vojáků.
3: Nám tady nad hlavou přeletěl letoun, skoro jako kdybychom se ocitli v těch 40. letech. Popíšete nám ho, ptám se pana Zdeňka Sadeckého z Czech Spitfire klubu.
4: Není to sice stíhačka, nicméně je to stroj, který má úzkou souvislost s ruskou válkou. Je to Piper L4, vojenská verze, kterou používali zejména Američané. Britové jich měli jenom pár, za války letal.
3: A vy jste ten letoun postavili, nebo vy a kamarádi, vlastníma rukama?
4: My jsme jež koupili trošku rozestavěný. Nicméně jsme se pokusili dostat do podoby co nejpodobnější právě těm letounům z druhé války. Snad i tento letoun nám pomůže ty kluky v RAF popularizovat.
3: A když už jsme u nich, létal i na tomto stroji Karel Kutlvašer.
4: My máme kompletní jeho pilotní deník z Velké Británie, ale bohužel nevíme, protože několikrát byl ve Spojených státech v Kanadě. Jestli tam se s ní svezl, předpokládáme, že ano, ale jistotu zatím nemáme, takže neustále hledáme.
3: My si připomínáme 110 let od narození Karla Kutlvašera.
4: On byl o něco starší než ty ostatní letci v těch československých perutích, které ve Velké Británii působily. Takže i ta jeho role byla kapánek jiná. Byl v úzkém kontaktu ať už s panem prezidentem Benešem nebo s Janem Masarykem. Hodně často mluvil do britského rádia. Potom jezdil po té Kanadě v Spojených státech, kde školil jednak piloty právě pro to noční létání, ale také vlastně obcházel naše rodáky nebo skupiny těch vystěhovalců z bývalého Československa. Žádal je o to, aby třeba šli sloužit právě do toho RAF, což se mu v řadě případů podařilo. Oni strašně moc obětovali. Speciálně ten Karel Kutlvašer, on byl v té skupině těch našich letců, kteří trpěli ještě víc než všichni ostatní letci z Belgie, z Kanady. A to bylo ten důvod, že nacisté se tady mstili na jejich rodinách protektorátu, takže jeho rodiče strávili skoro celou válku v koncentračním táboře ve Svatobořicích. To byla taková msta. A teďka si vezměte, jak těm našim letcům muselo v Anglii, když teda letěli proti Němcům, ale věděli, že ty jejich rodiny tady trpí ještě víc než oni v té Británii. Z našeho pohledu takové jako světlé místo naší historie, protože skutečně v té Británii pomohli hodně, protože oni měli hodně letadel, ale neměli piloty. Takže to, že jim ty Poláci, Kanaděni naši pomohli, tak skutečně to byla významná pomoc. Fakt v té nejtěžší chvíli. Takhle vlastně trpěli za nás a pak ještě trpěli naprosto nepochopitelně tady u nás po návratu.
3: Kdybychom mohli připomenout jeho odkaz, jeho důležitost a význam.
4: Pořád jsme těmto mužům a ženám, že vedá sloužili i ženy, jako strašně moc vděční za to, co pro nás všechny udělali. A ten jejich odkaz je nejen v tom, že teda na ně vzpomínáme a že si to nějakým způsobem vážíme, ale i v tom, že by si měli tu odpovědnost, tu svobodu, kterou nám oni vybojovali, udržovat dál, rozvíjet společnost.
3: Ze Svatého Kříže Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy poprvé v historii upouští právě tuto přehradu. Na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla téměř o 7 metrů. Podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco. Klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: Dobře vypadaly hvězdy, zpíval v dopoledním svátečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Michal Šindelář v 10 hodin 22 minut. Hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy ji už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před víc než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě, to znamená tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody. Takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo se vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metra půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty ses ptala, co bude dál.

tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Jednou je hůř, jednou líp, to už tak v životě chodí, určitě to všichni dobře znáte. Jiří Korn zpíval tuhle starou životní pravdu a dospíval v 10 hodin 35 minut. Jak docílit krásných a vláčných rtů s pomocí toho, co máte po ruce doma v kuchyni, jak vysvětlí dnešní babské rady, hodí se med, teplá voda i tvaroh.
1: Babské rady.
2: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky odumřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: tůní a jezírek vznikly v lesích na Žďársku. Lesníci je tam nechali vybudovat kvůli lepšímu zadržování vody v krajině. K té nejnovější se za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vydáme díky reportáži.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Už dvě desítky tůní vznikly v lesích na Žďársku. Majitel hvozdu je nechává postupně budovat kvůli zmírnění následků sucha v posledních letech. Dvě nejnovější jsou nedaleko Karlova.
1: Tak teď jdeme k malé vodní tůni, kterou jsem umístil na svůj lesnický úsek.
2: Můžeme ji obejít dokola, ale je poměrně velká. Je tady tohleto ideální velikost, takový větší bazén.
1: Ano, je to takový větší bazén, ale určitě neslouží ke koupání nebo k rekreaci.
2: S lesníkem Ondřejem Fidlerem obcházíme tůň v lesích mezi Cikhájí a Karlovem na Žďársku. Přeskočím za vámi, jsem si měla vzít holínky.
1: Ono to je tady takovýhle jako bláto, ale ono se to pak postupně tady jako zazelená. No. To je čerstvý dílo. To je. A je to z toho důvodu, že všichni vidíme, jak se vyvíjí klima a s ohledem na sucho jsem se rozhodl zadržovat vodu v krajině, co to jen jde.
2: A byl to váš nápad, impuls, ale asi jste ji nevytvářel vy.
1: Ne, já jsem ji nevytvářel, já jsem s tím přišel za svým vedoucím, který mě tenhle nápad posvětil.
2: Ta voda je tady z nějakého místního pramene.
1: Jsou to potoky, ale vlastně tady ta, když to řeknu v uvozovkách neodborně, díra, co se vykupala, tak se za dva dny naplnila vlivem spodních vod.
2: Tak metr hluboké?
1: To víc. Metr a půl.
2: Ale jde vidět na dno.
1: Je vidět na dno, no.
2: Zatím poslední tůň dokončili dělníci teprve před pár dny v lesích u obce Kocanda. Pro

0: Prohlížím si ji s Janem Sovákem z Lesní rady Kinský.
1: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
0: Tady ta tůň má vlastní ostrov, uprostřed vyčnívá pařez.
1: V podstatě je to taková do určitý míry estetická záležitost. Když něco takového děláme, tak to samozřejmě musí lahodit oku a z pohledu biodiverzity a z těch různých drobných živočichů, obojživelníků a vodního hmyzu je to samozřejmě obrovská možnost obohatit tu jejich niku, tu jejich prostředí.
0: V příštím roce chtějí lesníci vybudovat minimálně další dvě tůně. Ze Žďárska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve Staré Boleslavi se koná národní svatováclavská pouť. V Pelřimově je také dnes otevřená lékárenská pohotovost. Dýně farmáři na Vysočině často prodávají formou samoobsluhy. Čekáme slunečno a teploty až 23 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. Na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi se dopoledne konala tradiční poutní mše. Sloužili pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Do města dnes na národní svatováclavskou pouť dorazili davy lidí. Letos je tam poprvé vystavená nová stříbrná herma svatého Václava, tedy schránka ve tvaru hlavy, a také jeho ostatek. K brandýskému zámku ráno dorazilo několik desítek pěších poutníků, kterým před pokračováním cesty do Staré Boleslavy arcibiskup Přibyl požehnal. Část cesty z pražských kýjí šel spolu s poutníky. Lékárenská pohotovost je v Pelřimově v provozu také dnes na státní svátek. Otevřená bude do 18 hodin v lékárně u nemocniční vrátnice. Lidé si tam na místě mohou vyzvedávat léky nebo se poradit s lékárníkem. Pohotovost najdou v přízemí hlavní lůžkové budovy pavilonu akutní medicíny. Úrodě dýní letos uškodilo sucho. Farmáři odhadují, že mají tykví zhruba o pětinu méně než loni. Někde se proto úbytek odráží i na ceně. Na Vysočině dýně zemědělci často prodávají formou samoobsluhy. Třeba v Bochovicích na Třebíčsku.
2: Čistě na dekorace, jinak na nic. No, ale je to pro vícero i kamarádek, nebo tak, není to jenom pro nás dvě, takže tak.
3: Vysvětluje paní Mirka, že si s dcerou z Bochovic odváží desítky okrasných dýní. Sami si je tam vybrali a sami si také musí spočítat útratu a zaplatit. A i když na prodej nikdo nedohlíží, podle farmáře Dominika Jury jsou lidé poctiví.
4: Může se samozřejmě stát třeba, že kdo bere větší množství, tak třeba, že to třeba špatně spočítá, ale zatím jako letos nevidujeme žádný takový problém. Spíš teda na poli jsme měli návštěvníky. No.
3: Dominik Jura, že si někdo přišel odnést dýně ještě před sklizní přímo z pole. Tam má ale fotopasti a sviníky tak mohl celou věc řešit domluvou. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace úřadu vlády.
5: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
0: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené také ministerstvo financí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Portugalska uspěli v novém ročníku Ligy národů i po druhé. V elitní skupině vyhráli 2-1 v Norsku. Německo podlehlo Řecku 0-1, Srbsko prohrálo 1-2 s Nizozemskem a Dánsko přehrálo Wales 2-0. Čeští fotbalisté odehrají souboj druhého kola zítra, kdy nastoupí v pražském Edenu proti Anglii.
1: Počasí.
0: V Humpolci nebo Dukovanech je právě 16 stupňů, v Libici nad Doubravou 18. Očekávejte jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty ještě povyskočí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S uzavírkami dnes musí počítat po celý den řidiči v Brtnici. Koná se tam akce Den pro starou Brtnici. Objížďky jsou značené ulicemi U pivovaru a Horní město a vedou směrem na Kněžice. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V 11 hodin 5 minut vám přeji sváteční a pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a jsem rád, že dnešní sváteční den trávíte s námi. Svatý Václav se slaví nejen u nás v České republice. Za pár minut se společně podíváme za našimi krajany do Vídně.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: No a teď je tady čas a prostor pro kolegu hypochondra a šenkýřku. Dneska to bylo.

0: Petr Zeka, Tulák po hvězdách. Dnes si připomínáme svátek patrona české země svatého Václava. Pravidelné svatováclavské posvícení se konalo také v prostorách velvyslanectví České republiky ve Vídni. I když letos to byly spíše hody. Svatý Václav je patron české země. Jeho svátek si dnes připomínáme a slaví se nejen u nás. Na velvyslanectví České republiky v Rakousku se uskutečnilo slavnostní setkání již v minulém týdnu. Ambasáda připravila tradiční svatováclavské posvícení. Každý rok se zde v rámci něj prezentuje jeden z krajů České republiky. Možná z těch tónů cymbálovky poznáte, že se letos jednalo o kraj moravský. Konkrétně to byl kraj zlínský.
1: Na zdraví svatého Václava.
0: Takto zahájil velvyslanec České republiky v Rakousku Jiří Šitler tradiční setkání krajanů a významných hostů u příležitosti svatého Václava. Pan ambasador mi potom potvrdil, že setkání v krásných prostorách české ambasády není pouze oslava našeho významného patrona.
2: Je to tak, jako vždycky, my to vždycky spojíme s prezentací nějakého konkrétního regionu České republiky, ale to je to prezentace zlínského kraje, to znamená Valašska, Slovácka, částečně i Hané, i se všemi jejich tradicemi, gastronomií, ale také je představujeme jako turistickou destinaci. A letos jsme také udělali takovou názvoslovnou výjimku, která odpovídá tomu regionu. Letos tomu říkáme svatováclavské hody.
3: Dagmar Grzeja, jedna z návštěvnic svatováclavských hodů, jak nám řekl pan velvyslanec. Proč jste dorazila sem na ambasádu?
4: Je to krásná akce, samozřejmě oslava státního svátku České republiky v první řadě a v druhé řadě je to velmi milé a i důležité potkat se s krajanama tady na velvyslanectví, trochu networking a milá setkání. A velmi si vážím toho, že pan velvyslanec pozval i děti, protože děti jsou samozřejmě součástí té komunity, české komunity, a je pěkné, že se můžou potkat i tady.
0: Stoly se prohýbaly pod dobrým jídlem, lidé se bavili a usmívali zkrátka tak, jak to na správných hodech a posvícení bývá. Z Vídně Jiří Kolář, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Ve svátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli podíváme do Uherského Brodu. Tam dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na město královské. Podrobnosti nás čekají za pár minut. Dozvíte se mimo jiné, jak je těžká a vysoká, nebo proč stojí na Hradním náměstí. Socha Přemysla Otakara II. Pochopitelně.
1: Když se snáší déšť, s tmou se křičí.

0: Počátky osídlení Uherského Brodu sahají až do 10. století. Významným mezníkem jeho historie je ale 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. Sídlo povýšil na královské město. Dnes tomuto významnému panovníkovi v Uherském Brodě odhalí sochu.
1: Socha Přemysla Otakara II. Je to samozřejmě jakási moje rekonstrukce, protože nikdo nevěděl, jak přesně vypadá, ale jsou jakési antropologické studie, třeba zlepky a podobně, takže já jsem se tím trochu držel.
2: Říká autor skulptury akademický sochař Radim Hanke.
1: V podstatě ta socha je jakýsi symbol vlastně trošku i té doby a ten Přemysl Otakar tady u mě jakoby v mojej formě není válečník, jo, což on se někdy dělá s mečem a podobně ve zbroji, ale u mě je spíš jako král, to znamená s tím žezlem a s jablkem.
2: Jak ta socha vlastně celkově vysoká, protože ano. Vidíme, že vlastně je tady poměrně vysoký postavec.
1: Ano, on ten sokl, když to sečtu dohromady, tak je přes 3 metry a ta socha má asi 1,70 m, tak ono to bude mít nakonec kolem 5 metrů, ta kompozice. Samotná ta socha je v podstatě jakoby v životní velikosti. Jinak je bronzová, je to patinovaný bronz a ten sokl pod tím to je žula. Ta figura samotná není příliš těžká, ta má nějakých do 150 kg, ale ten žulový sokl, ten válec plus ty 3 segmenty, tak to má tak 3,5 tuny určitě.
2: Proč se Uherský Brod rozhodl Přemyslu Otakaru II. Sochu odhalit, vysvětluje městský architekt Jiří Kolouch.
3: Přemysl Otakar II. Byl panovník, který povýšil Uherský Brod na město královské a je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
2: Ta socha jakoby zhlíží na město, poblíž jsou historické hradby a také muzeum Jana Amose Komenského. To místo jste asi nevybrali náhodou.
3: Ta socha je umístěna v místě, kde stával kdysi historicky zeměpánský hrad na Hradním náměstí v přímé návaznosti na ulici Přemysla Otakara II.
2: Slavnostní odhalení sochy Přemysla Otakara II. Se uskuteční dnes v 16 hodin. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.

byla jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Jaromír Nohavica, kapela Čechomora, jejich Kometa na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvilku nás čeká procházka s průvodcem Tomášem Krylem, která bude zaměřená na olomoucké Přemyslovce.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Na svátek svatého Václava vás zveme na návštěvu katedrály zasvěcené tomuto patronovi. Při prohlídce Olomouckého domu s průvodcem Tomášem Krylem se zaměříme na olomoucké Přemyslovce. Kousek od jejich hradu byl chrám vystavěn a letos si také připomínáme 720 let od vraždy Václava III., posledního mužského Přemyslovce na českém trůnu, ke které došlo právě v tomto areálu. Krátce byl v kostele také pohřben. Kulatá i půlkulatá výročí se vážou i ke zmíněnému chrámu.

Stojíme v závěru hlavní lodi olomoucké katedrály svatého Václava, těsně pod triumfálním obloukem, který odděluje od mohutného dittrichštejnského presbytáře. Ten se tady začal stavět před 400 lety a tehdy zároveň také olomoucký knížebiskup kardinál František rozhodl, že před presbytářem, před tímto schodištěm bude umístěno mauzoleum olomouckých přemyslovců. Chtěl tak vzdát hold zakladatelům tohoto velechrámu, v podstatě matky kostelů na Moravě. Tím hlavním otcem zakladatelem v našem případě byl olomoucký údělník kníže Svatopluk, pozdější český kníže. Za jehož přítomnosti byla nejprve na počátku srpna 1106 vysvěcena románská krypta o 18 klenebních polích. Stavba pokračovala dál, kníže ji potom předal pod patronát svému synovi Václavovi. Ani on se nedožil jejího dokončení, umírá v roce 1130 až na konci června 30. léta páně 1131 byla katedrála vysvěcena. To už ji převzal pod svá křídla ochrana olomoucký biskup Jindřich Zdík. On byl tím slavnostním světitelem, ale musíme opět podotknout, že ani v ten moment ještě dům nebyl dokončený. Mauzoleum tady stálo zhruba 140 roků. Jeho čas se naplnil za episkopátu knížete biskupa Jakuba Arnošta, hraběte z Lichtenštejna Kastelkornu, který prováděl v katedrále ještě barokní úpravy, barokní přestavbu a rozhodl se, že mauzoleum, které stálo v cestě přímému přístupu do presbytáře, nechá zrušit. Na jeho místě je právě tady v zemi vsazena nápisová deska, která byla jeho součástí, a napravo tady v pravé lodi vedle vstupu do kaple svatého Stanislava se nachází krycí deska s ležícími dvěma olomouckými údělními knížaty. Reliéfní deska ze svrchní části mauzolea, aspoň tedy podle tady té desky nápisové, má představovat olomouckého údělného knížete Václava, který žil v první třetině 12. století, a jeho syna Břetislava. Ovšem Břetislavova existence je sporná, takže můžeme uvažovat, že těmi dvěma muži, tady zobrazenými napravo od kaple svatého Stanislava, mohou být údělný olomoucký kníže Václav a jeho tatínek, kníže Svatopluk, zakladatel tohoto chrámu. Každopádně vidíme panovníky, vládce s knížecími čepicemi na hlavě a s meči a zároveň také se štíty se zemskými znaky. U zrodu olomoucké katedrály svatého Václava stála, jak jsme už zmiňovali, olomoucká údělná knížata z rodu Přemyslovců. No a z tohoto rodu dokonce i někteří pánové příslušníci této rodiny usedli na olomoucký biskupský stolec. My jsme teď v předsíni katedrály, kde jsou desky z posloupnosti biskupů už od Velké Moravy až po současnost. A když vcházíme dovnitř, tak po levé straně hned druhá deska nese s číslem 5 jednak světitele chrámu, jméno biskupa Jindřicha Zdíka, no a potom také ty dva přemyslovce číslo 8, biskup Dětleb, který pochází přímo z té olomoucké větve, zemřel roku 1181, takže opět máme výročí, a potom dole číslo 20, Jan 7., zvaný Volek, ten byl tady knížecím biskupem ve 30. až 50. letech 14. století a to byl zase nemanželský syn krále Václava II. Katedrála svatého Václava byla vysvěcena, jak jsme už také zmiňovali, v roce 1131, 30. června, pátým olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Velkou osobností, jehož podobiznu najdeme také v předsíni. Pokud vejdeme do ní, otočíme se zády ke vchodu, tak po levé straně schovanou tedy mezi dvěma sloupy. Katedrála sice byla vysvěcená, nebyla ještě dostavěna a vlastně nebyla katedrálou, to musíme zmínit, protože ten biskupský stolec byl tehdy na opačném kopci, my jsme na Václavském, opodál je kopec Petrský, tam byla první olomoucká katedrála svatého Petra a ta translace, to přenesení katedry sem se odehrálo až o 10 roků později. Tedy v roce 1141 ta samotná translační listina v kopii je vystavena na olomoucké radnici.
Biskup Jindřich Zdík, světitel Olomouckého dómu, byl nejenom významnou církevní osobností formátu střední Evropy, ale byl také v tomto regionu i uznávaným diplomatem, velkým oblíbencem římsko-německého krále Konráda III. Na jehož dvoře v Bamberku často pobýval a byl také hostem tamních říšských sněmů. Zdík znal také velice dobře prostředí svaté země, kam se dvakrát podíval, byl hostem baziliky svatého hrobu v Jeruzalémě, no a po svém návratu, kdy také nechává v sousedství katedrály postavit svůj biskupský palác, zřídí při něm kapitulu, nebo respektive kapitulu zřídí při katedrále a při svém domě zřídí prostory, kde kanovníci v počtu 12 v jednotě s biskupem také žili a bydleli. Tento palác vznikl na přelomu 30. a 40. let 12. století a dochovala se z něj už pouze část. V době gotické byly rozsáhlé elementy tohoto paláce odbourány a nahrazeny gotickou stavbou, nicméně do dneška je zachovaná západní a severní zeď s nádhernými, vzácnými, zdvojenými a strojenými, združenými románskými okny, které jsou unikátní v prostoru střední Evropy a které odkazují na svůj původ pravděpodobně v Poríní, odkud asi pocházeli umělci, které si sem Zdík do Olomouce pozval. Katedrála za ta dlouhá staletí, co tady stojí, doznala několika změn a přestaveb. Ta poslední z konce 19. století ji dala neogotický charakter a podobu. Nicméně jsou tu i stavební elementy z té první etapy, z etapy románské. Můžeme říct, že tady byly dva zásadní požáry, které už poprvé ovlivnily podobu svatováclavského domu v roce 1266 a potom v roce 1380, kdy se odehrávají už gotické přestavby. Nicméně s použitím velké části toho původního románského zdiva, které opravdu přežilo do dneška, což potom ta regotizace na konci 19. století a stavební průzkum při ní prokázala. Bohužel

ze tří přemyslovských údělů, které na Moravě byly, byl právě ten olomoucký jednoznačně nejvýznamnější. Nejenom, že byl nejrozsáhlejší svou územní plochou, ale zároveň i tím významem politickým, který se opíral o církevní moc, o existenci biskupství, které už ve 13. století, tedy ještě v éře přemyslovské, za biskupa Bruna mělo být povýšeno na arcibiskupství, což víme, nakonec se stalo až se zpožděním až na konci století 18. Nad tím vším do dnešních dnů bdí z výšky z hlavního štítu katedrály jemu zasvěcené český kníže svatý Václav, jeden z hlavních zemských patronů z rodu Přemyslovců.

Karel Černoch, Naďa Urbánková a jejich vzácný nápoj mládí. Za 3 minuty už tady bude 12. hodina, polední zprávy z ty sváteční, chystá dnes Tomáš Kolátor. No a po zprávách nás čekají písničky pro Vysočinu. V kalendáři je jméno Václav, jsem zvědavý, zda se do těch písniček vejde i nějaké jiné jméno. To bude záležet jen a pouze na vás. Do 12. ještě Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Jožako s vámi zůstává u mikrofonu a přeje vám všem příjemný sváteční den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Knihovny na Vysočině se zapojí do týdne knihoven. Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Jihlavští hokejisté budou hrát v Maxalize v Havířově, Třebíč čeká Chomutov. Dnes bude obloha modrá jen chvilkami s oblačností. Teploty nad 20 stupňů. Polední zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den. V Česku začíná týden knihoven. Na Vysočině se ho zúčastní například krajská knihovna v Havlíčkově Brodě a řada městských nebo regionálních zařízení. Jejich pracovníci na jednotlivé dny připravují speciální program.
3: Některé pobočky lákají například na 6měsíční čtenářský průkaz zdarma. V knihovně ve Světle nad Sázavou budou čtenáři přecházet na jeho digitální verzi a populární jsou také výprodeje knih. Některé knihovny nabídnou také amnestii upomínek, tedy prominutí pokud za opožděné vrácení titulů. Vít Holoubek, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus. Ta taky uvedla, že metody pachatelů podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
7: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 000 pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Jihlavy a Třebíče dnes čekají zápasy Maxaligy. Dukla nastoupí v 17 hodin na ledě Havířova.
8: Obhájce titulu Jihlava je v tabulce Maxaligy 8. Naposledy otočila zápas se Zlínem a připsala si teprve druhou výhru v sezóně. Havířov je naopak poslední. Do druhé nejvyšší hokejové soutěže se vrátil po 4 letech a zatím nevyhrál. Ukončit sérii 4 proher se dnes pokusí také Třebíč, která v 15 hodin doma přivítá předposlední Chomutov. V minulé sezóně měla horácká Slávia s Chomutovem bilanci 2 výher a 2 porážek. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
2: Ve Žďáru nad Sázavou a Moravských Budějovicích je aktuálně 18 stupňů, v Hubenově 17. Dnešní obloha bude jasná a jen přechodně se objeví mraky. Ve vyšších polohách vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu. Teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na dálnici D1 na 75. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo a je tam tak neprůjezdná zpevněná krajnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 12 hodin 5 minut, přeji vám dobrou chuť ke svátečnímu obědu a když už jsme u těch telefonních čísel, tak i pro vás jedno budu mít. 22 155 49 99 i na Den české státnosti, na svátek svatého Václava, Český rozhlas Vysočina bude plnit vaše hudební přání. Už víte, komu necháte zahrát? No tak mi zavolejte, těším se na vás.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
9: A také Leškem Slemelkou, jednou větou, tak se jmenuje tahle písnička. Jaká bude znít dál? Jsem zvědavý, stejně jako vy.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat za Libou Jarošovou, která se dovolala jako první. Vítám tě v našem vysílání, ahoj.
2: Zdravím tě taky, ahoj Joško, zdravím všechny posluchače. Já to asi nezvládnu jednou větou, jak ten Lešek Semelka zpíval, ale budu se snažit. Dneska tedy, jak už si říkal, mají svátek Václavové a my v té naší regionálské partičce máme vaší kaculku, tak bych mu chtěla popřát prostřednictvím rozhlasových vln všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a pohody. S Janičkou to určitě je procházka růžovou zahradou, to je moc hodná, milá holka, šikovná. Takže, jestli posloucháš nějaký jiný vašík, tak všem samozřejmě taky všechno nejlepší. A vybrala jsem písničku taky od Václava, Nickáře, Stín katedrál. Joško, tobě děkuju za splnění přáníčka, přeju krásné sváteční pondělí odpoledne a mějte se hezky, zase někdy se budu těšit na slyšenou.
1: Také se budu těšit, krásný den a na slyšenou. Já tady mám ještě jedno přání od Soně z Jihlavy, která sice chtěla jinou písničku od Václava Neckáře, ale to bychom už nezvládli, takže i Soně z Jihlavy posíláme Stín katedrál a zahrajeme i vaši oblíbenou 22 155 49 99.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je dnes opravdu ve velkém obložení. Není se co divit, svátek slaví Václavové a to je poměrně rozšířené jméno. Budeme hrát opět nějakému Václavovi, to se dozvíme z telefonátu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Radka Dinárec. Václavovi hrát nebudem, ale já chci moc poděkovat mojí drahý rodince. Jsem oslavila kulatiny. A chtěl bych jim moc poděkovat za včerejšek, ten byl úplně úžasný. My jsme sešli a pokycali úplně, byl to úžasný.
0: No, výborně. Tak,
1: a ještě jsem se dozvěděla, že budu pro teta.
0: No, samá pozitiva.
1: Takže pozitiva, takže Monice, ať to vyjde a ať je to zdraví a ať je to krásný.
0: Výborně. Posíláme Ave Mariu. Ave Marii jste chtěla od Lucie Bílé, je to v pořádku.
1: Od Lucie Bílé, jo, děkuju.
0: Tak moc. Jo, není vůbec zač, hezký den a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si poslechneme hukot letounu z druhé světové války. Ten se totiž proletěl nad rodným domem pilota RAF Karla Kuttelwaschera přesně v den jeho 110. narozenin. Povíme si o jeho životě a také si povíme o životě obětavých lidí, kteří ulehčují rodinám s autistickými dětmi.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Ceny nafty dopadají na dopravce v Česku. O tom, jak drahá nafta zdražila rozvozy jídel, uslyšíte zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A pojďme splnit další přání telefonické. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Zlata z Bystřice nad Paraštejnem. I když je sváteční den, tak jsme v práci a chtěla bych nechat zahrát našim úžasným čtyřem klukům. Je to Filip, Ráďa, Libor a Rambo, který má v úsměvu a v očích 10 čertíků a chtěla bych jim nechat zahrát Pohodu od Kabátu.
3: Výborně, tak Pohodu posíláme a ať vám to v práci rychle utíká. Mějte se hezky.
4: Děkujeme moc, naschledanou.
3: A mám tady ještě jedno přání od Kabáty, nebo o Kabáty. Dobrý den, prosím o zahrání písničku Něco od Kabátu. Prosím, na k dnešnímu svátku přeji hodně zdraví, štěstí, to přeje máma. Děkuji. Tak to je SMSka, škoda, že jste nenapsala třeba aspoň příjmení vašeho syna, abychom věděli, pro jakého vašíka maminka písničku posílá.

Pojďme si teď připomenout všechny cesty, které vedou nikoli do Říma, ale do našeho studia k vašemu oblíbenému hitu Telefonní linku jsme zmiňovali 22 155 49 99. Využít můžete i naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, potom váš text, maximální délce 150 znaků, vše bez diakritiky, a pošlete to na číslo 90 011 04. Cena jedné SMSky jsou rovné 4 koruny. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku od Kolárovců do nebíčka pro našeho dědečka Ivana Čurdu. Pěknou cestu mu přeje celá zarmoucená rodina. Moc děkuji, napsala paní Ilona Čurdová. Já se omluvám, tuhle písničku od Kolárovců, kterou jste chtěla, tady nemáme, ale snad i náděj, víra a láska by mohla být, co říkáte.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Chtěl bych zahrát písničku od Veruny Na mě nečekej. Písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem, Jan. Posíláme. Na mě.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Michala Davida Poupata pro mého úžasného brášku Venouška k dnešnímu svátku. Venoušku, přejeme ti vše nejlepší, ať jsi stále jen šťastný a usměvavý jako doteď. Máme tě rádi, Jitka, Kubíček, Klárinka, Jarda a celá rodina. Michal David je připravený i s Poupaty, jen přátelé pozor, náhodou jsem tohle přání odchytil, protože bylo vyplněno ve formuláři Dechovek pro Vysočinu. Opravdu posílejte, když chcete zahrát mezi 12 a 13 hodinou, tak formulář písniček pro Vysočinu a v Dechovkách je tam formulář Dechovek pro Vysočinu. A samozřejmě do Dechovek si nemůžete objednat Michala Davida a zase do poledních písniček třeba Moravanku. Nicméně, všechno dobře dopadlo, Poupata jsou připravená.

Prosím o zahrání písně Vltava od 4 tenorů všem Václavům k svátku. Děkuji, Karla. Přání bylo přečteno. 4 tenoři přichází i s Vltavou.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Pojďme splnit další písemné přání z SMSky. Krásný den všem, prosím, Davida Dejla. Písničku Hry o nás. Dík z Denda z Bystřice. A je to pro dobré lidi. No tak přátelé, je to pro nás všechny. Pojďme si to užít. Příjemný a pohodový sváteční poslech.

Dobrý den, dneska slaví svůj svátek Václav Přebyl z Kámene. Přejeme všechno nejlepší a posíláme Karla Gotta s písničkou Ta pravá. Děkujeme a to posílá a přeje celá rodina, napsal Tomáš Klofáč přes naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu.

Sváteční písničky pravosočinu pokračují dalším vzkazem. Dobrý den, v pátek oslavila své krásné 20. narozeniny Adélka Klofáčová z Havlíčkova Brodu. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se jí vydaří maturitní ples, který ji už brzy čeká. Vybrali jsme písničku od Olgy Lounové, Narozeninová. To posílá celá rodina. Děkujeme. Tak my také gratulujeme, držíme palce a Olga Lounová se postará o zbytek.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A tu další bude vybírat Jarda Zdačec, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, Ješko. Dnesní písničku pošlem osamělým nemocným matem, který nikdo nedá zahrát. Písnička bude pro tebe a vybral se tam písničku s Miroš Birkou, jmenuje se Jesená láska, takže přeji všem příjemný poslech. Joško, přeju ti hezký odpoledne, sváteční, a potom na konci toho týdne se určitě uslyšíme.
1: Tak se budu těšit, měj se krásně, ahoj. Miroš Birka přichází.

Všechno na světě má svůj konec, pouze Jitrnice konce 2. No a Jitrnice se tady nepodávají ve studiu Českého rozhlasu Vysočina, za to písničky na přání. Ano, a ty jsou právě teď ve svém závěru. Zahrajte pro mého milovaného andílka písničku od Elánu Bosorka. Písničku a pusinku posíláme Eďa Béďa. Eláni jsou připraveni, já se s vámi pro tuto chvíli loučím, ale slavnostní a sváteční vysílání Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě pokračuje. Úterem 13. hodiny vás čekají zprávy s Tomášem Kulátorem a protože je pondělí, tak i když je svátek, po 13. hodině se přihlásí pořad Osobnosti Česka. Dnešním hostem je chirurg Tomáš Šebek, moderuje jako vždycky Oskar Hess. Jože Kulář, děkuji za vaši milou společnost a přeje vám příjemný a pohodový zbytek dnešního krásného, sluncem zalitého svátečního dne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Tady už je ta slibovaná tečka za dnešními písničkami pro Vysočinu. Bosorka a Eláni.

0: Starý, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dýní se na Vysočině urodilo méně, někteří farmáři museli zdražit. Česko má před sebou 2 týdny babího léta. Nejméně 35 zraněných způsobil ruský útok na Charkov. Dnes bude obloha modrá jen chvilkami s oblačností. Teploty nad 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Úroda dýní je letos na Vysočině oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o 1/5 méně. To se odráží i na ceně. Například farmář Martin Brož z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu musel zdražit z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
4: Dýní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Když to řeknu, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
2: Česko tento týden zažije babí léto. Meteorologové očekávají teploty až 25 stupňů Celsia a zároveň bude jasno bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu právě úterý. Mlhy se budou tvořit spíše výjimečně. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Rusko zaútočilo na obytné domy v ukrajinském Charkově. Podle tamních úřadů bylo zraněno 35 lidí, z toho 10 dětí.
5: Záchranou operaci v Charkově na místě koordinoval starosta města Ihor Terechov, který nařídil evakuaci obyvatel vysokopodlažního domu, silně poškozeného po útoku raketodronem typu Banderol. 3 lidé zahynuli v kyjevské oblasti. Jeden z nich byl občanem Ázerbajdžánu a 8 lidí bylo zraněno, oznámila oblastní vojenská správa. V Kyjevě ruské drony zaútočily na další 2 čerpací stanice a asi 4 lidé byli zraněni. Dopoledne Rusko zasáhlo velkou kancelářskou budovu v centru Dnipra. Rusko také intenzivně útočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejová Maxaliga dnes pokračuje kompletním 7. kolem. Horácká Slavia Třebíč se představí na domácím ledě, kde od 15 hodin vyzve chomutovské Piráty. Hráči Dukly Jihlava vyjedou k venkovnímu utkání do Havířova. Tam je začátek v 17 hodin. Před dnešními duely je Dukla na 8. místě tabulky a Horácká Slavia na 10. A tým Evropy ovládl po 6. tenisový exibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menčík, který vyhrál v Londýně 2 zápasy ve 4 hře a 1 prohrál ve 2 hře.
3: Počasí.
2: V Jihlavě a náměšti nad Oslavou je 19 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 18. Dnešní obloha bude jasná a jen přechodně se objeví mraky. Ve vyšších polohách vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu. Teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je pondělí krátce po 13. hodině a i když je sváteční den, čeká vás program, na který jste zvyklí, tedy Osobnosti Česka s Oskarem Hesem, to je moderátor a dnešním hostem je Tomáš.
3: Osobnosti Česka, pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hes a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde...
2: To je jako dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, tři třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
2: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
1: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
2: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
1: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
2: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
1: Hrdinu.
2: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby. Nejsem na to pyšnej, pyšná. Ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
2: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
2: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
2: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelné výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám, tady můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek high five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
2: talíř.
1: Nechat
2: tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat 5
2: na spánkových potřebujete
1: cyklů? Nějaký měřič.
2: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
2: Já mám, no já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat, to jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidé v Chotěboři můžou od dnešního rána využívat městskou hromadnou dopravu. Až 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat zahraniční vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Jihlavští hokejisté budou hrát v Maxalize v Havířově, Třebíč čeká Chomutov. V noci a zítra bude jasno, přidá se silnější vítr. Úterní teplotní maxima 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Do Chotěboře se dnes po 40 letech vrátila městská hromadná doprava. Linka obsluhuje 18 zastávek a vede přes celé město, včetně jeho okrajových částí. První jízdu si nenechali ujít fanoušci veřejné dopravy.
2: Z praktického důvodu to asi nevyužijeme, protože bydlíme v Brně, možná když přijedeme do Chotěboře na návštěvu. Ano, přijali jsme kvůli tomu.
3: To zní jako vášnivý koníček.
4: Něco na tom bude, bych řekl.
3: Otec Jaroslav Šidlák a jeho syn Ondřej se svezli od první zastávky až po konečnou. Řidič Jan Dipolt neměl díky nim při první jízdě prázdný autobus.
5: Radost určitě mám. Já doufám, že linka si najde svoje stále cestující. Chceme pro to udělat maximum.
3: Lidé jízdní řád najdou na webu města nebo na stránkách dopravce. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým.
6: V prvním kole Univerzita Karlova vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
7: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
6: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
8: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
6: Peníze mají vědcům pomoc vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců má před sebou ještě jeden podobný průlet kolem Země.
9: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
10: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
9: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
10: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Jihlavy a Třebíče dnes čekají zápasy Maxaligy. Dukla nastoupí v 17 hodin na ledě Havířova.
11: Obhájce titulu Jihlava je v tabulce Maxaligy 8. Naposledy otočila zápas se Zlínem a připsala si teprve druhou výhru v sezóně. Havířov je naopak poslední. Do druhé nejvyšší hokejové soutěže se vrátil po 4 letech a zatím nevyhrál. Ukončit sérii 4 proher se dnes pokusí také Třebíč, která v 15 hodin doma přivítá předposlední Chomutov. V minulé sezóně měla horácká Slávia s Chomutovem bilanci 2 výher a 2 porážek. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A právě v Třebíči je 22 stupňů, v Košeticích nebo při Bislavi 20. V noci bude jasno, místy větrno a teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra pak bude pokračovat slunečné a větrné počasí, jen místy se objeví drobná oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči na Vysočině v tuto chvíli jezdí bez nehod, plynulý je i dálniční koridor D1. Přejeme vám klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Dobré sváteční odpoledne krátce po 14. hodině přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Petr Janáček. S novým týdnem začíná i týden knihoven. A do této tradiční akce na podporu čtení se zapojují i knihovny na Vysočině. Co vše je pro čtenáře připravené, si řekneme už za chvíli, hned po písničce Hanky Zagorové.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem. Za

0: Přejeme krásné a slunečné odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byla pro ještě lepší sváteční náladu Hana Zagorová. Besedy a přednášky, ale i amnestie, upomínek či řada dalších aktivit, to vše nabídne lidem tradiční týden knihoven. Na Vysočině se do akce pravidelně zapojuje krajská knihovna v Havlíčkově Brodě a také řada městských a regionálních zařízení. Letošní téma této tradiční celostátní akce je 1000 podob čtení nekonečno radosti. Na co všechno se můžou návštěvníci u příležitosti jubilejního 30. ročníku těšit? Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková, kterou vítám živě ve vysílání. Veroniko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Připomeň, co je týden knihoven a co letos nabídne?
1: Cílem celostátní akce je ukázat, že čtení knih může být atraktivním způsobem trávení volného času. Lákavou novinkou letošního ročníku je propojení s národní kampaní Čti za národák. Ta si klade za cíl hravou formou motivovat veřejnost k tomu, aby čtení zařadila do svého každodenního života. Čtenáři sbírají přečtené stránky jako body a pomáhají svému kraji zvítězit v celorepublice. Publikovém čtenářském přeboru.
0: Jsme na Vysočině, tak jaký program připravila krajská knihovna v Havlíčkově Brodě?
1: Do jubilejního 30. ročníku si krajská knihovna připravila na 1. října, tedy čtvrtek, ve 4 hodiny odpoledne workshop o rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Stejný den poskytne amnestii upomínek, tedy prominutí pokut za opožděné vrácení titulů. Pro registrované dětské čtenáře jsou přichystané testíky, miniagent na stopě a po celý týden se návštěvníci můžou vyfotit ve fotokoutku. Součástí programu bude také výstava Voda je život, která je zaměřená na klimatické změny a úbytek vody v přírodě. Zájemci si ji můžou prohlédnout až do 28. října.
0: Co v tomto týdnu nabídnou další knihovny v našem regionu?
1: Knihovna Matěje Sichry ve Žďáři nad Sázavou nabídne kurz práce s umělou inteligencí nebo burzu vyřazených knih. Naopak pro rodiny s dětmi má program Městská knihovna Přibyslav. Tam se zítra a ve středu konají tvořivé dílničky. Ve Světlé nad Sázavou od začátku října zavádí digitální čtenářský průkaz do mobilního telefonu. Městská knihovna Jihlava láká ve středu a čtvrtek na autorské čtení Zdeňka Ličky a Jiřího Kafky. Některé pobočky pak pořádají výprodeje knih nebo dávají 6měsíční čtenářský průkaz zdarma.
0: Pozvánku pro všechny náruživé knihomoly na tradiční akci Týden knihoven pro nás měla reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Verčo, díky a přejeme krásný zbytek svátečního odpoledne. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina na hodinách 4 minuty po čtvrt na 3 a já přeji dobré pondělní odpoledne. Ještě ani nejsme na konci cuketového období a už nám začalo období dýňové. A právě dýně pěstitelé na Vysočině čím dál častěji prodávají formou samoobsluhy. Podle farmářů jsou lidé většinou poctiví a i bez dohledu si útratu spočítají a potom zaplatí. Více uslyšíte za chvíli v reportáži Terezy Pešoutové.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Ceny nafty dopadají na dopravce v Česku. O tom, jak drahá nafta zdražila rozvozy jídel, uslyšíte zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: To se mi líbí, zpíval Marek Ztracený na Českém rozhlase Vysočina 6 minut před 14:30. K podzimu neodmyslitelně patří i dýně. Farmáři je na Vysočině čím dál častěji prodávají formou samoobsluh. Zákazníci si také můžou pro tykvé přijet naprosto kdykoliv a sami podle počtu kusů nebo váhy potom zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódů. Prodej takto už několik týdnů funguje i v Bochovicích na Třebícku.
1: Jo, 14:25, jo, tak jo, 14:40.
2: To sedí. Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýni za druhou.
3: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
2: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
3: My jsme vždycky dýně měli svoje a teď víceméně už letos se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned na velký bratr všechno vidí, takže výsledkem je to, že přišel odkaz. Tak jsme vyjeli.
2: Dýně mají čistě na dekorace. Podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
4: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida. Teď to pomalu přechází, vlastně jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
2: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
4: Nazvali jsme to Skasiruj se sám. To máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji. No. Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
2: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
5: Méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás platí, že jezdíme tak, že jdeme pořád na nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kg.
2: Vysvětluje Martin Broš, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: A my se z Třebícka přesuneme za chvíli na Havlíčkobrodsko. Právě tam se totiž narodil člověk, o kterém bude řeč. Patřil k lidem, kteří bojovali za svobodu naší země a ta právě dnes slaví státní svátek. Po písničce si připomeneme 110. výročí narození pilota RAF Karla Kuttelwaschera.
6: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Narodil se ve Svatém kříži na Havlíčkobrodsku před 110 lety. Jeho rodný dům zdobí pamětní deska a v centru obce připomíná hrdinství Karla Kuttelwaschera památník i se siluetou letounu Hawker Hurricane. Právě s ním se stal leteckým esem přezdívaným Noční jestřáb. Na elitního pilota a jeho odkaz dnešním generacím zavzpomínali v jeho rodné vsi desítky lidí a svůj vzkaz přidal i britský velvyslanec v České republice Medfield.
2: Karel Kuttelwascher patří k nejvýraznějším osobnostem společné česko-britské historie. Jeho příběh nám připomíná odvahu československých letců, jeho odkaz svobody a služby navíc dal inspiruje nové generace českých letců a vojáků.
3: Nám tady nad hlavou přeletěl letoun, skoro jako kdybychom se ocitli v těch 40. letech. Popíšete nám ho, ptám se pana Zdeňka Sadeckého z Czech Spitfire klubu.
4: Není to sice stíhačka, nicméně je to stroj, který má úzkou souvislost s druhou světovou válkou. Je to Piper L4, vojenská verze, kterou používají zejména Američané. Britové jich měli jenom pár, za války letal.
3: A vy jste ten letoun postavili, nebo vy a kamarádi, vlastníma rukama?
4: My jsme jež koupili trošku rozestavěný. Nicméně jsme se ho pokusili dostat do podoby co nejpodobnější právě těm letounům z druhé války. Snad i tento letoun nám pomůže ty kluky v RAF popularizovat.
3: A když už jsme u nich, létal i na tomto stroji Karel Kuttelwascher.
4: My máme kompletní jeho pilotní deník z Velké Británie, ale bohužel nevíme, protože několikrát byl ve Spojených státech v Kanadě. Jestli tam se s ní svezl, předpokládám, že ano, ale jistotu zatím nemáme, takže neustále hledáme.
3: My si připomínáme 110 let od narození Karla Kuttelwaschera.
4: On byl o něco starší než ty ostatní letci v těch československých perutích, které ve Velké Británii působily, takže i ta jeho role byla kapánek jiná, byl v úzkém kontaktu ať už s panem prezidentem Benešem nebo s Renem Masarykem, hodně často mluvil do britského rádia, potom jezdil po té Kanadě, Spojených státech, kde školil jednak piloty právě pro to noční létání, ale také vlastně obcházel naše rodáky nebo skupiny těch vystěhovalců z bývalého Československa, žádal je o to, aby třeba šli sloužit právě do toho RAF, což se mu v řadě případů podařilo. Oni strašně moc obětovali. Speciálně ten Karel Kuttelwascher, on byl v té skupině těch našich letců, kteří trpěli ještě víc než všichni ostatní letci z Belgie, z Kanady. A to bylo ten důvod, že nacisté se tady mstili na jejich rodinách protektorátu, takže jeho rodiče strávili skoro celou válku v koncentrační táboře ve Svatobořicích. To byla taková msta. A teďka si vezměte, jak těm našim letcům muselo v Anglii, když teda letěli proti Němcům, ale věděli, že ty jejich rodiny tady trpí ještě víc než oni v té Británii. Z našeho pohledu takové jako světlé místo naší historie, protože skutečně v té Británii pomohli hodně, protože oni měli hodně letadel, ale neměli piloty. Takže to, že jim ty Poláci, Kanaděni naši pomohli, tak skutečně to byla významná pomoc. Fakt v té nejtěžší chvíli. Takhle vlastně trpěli za nás a pak ještě trpěli naprosto nepochopitelně tady u nás po návratu.
3: Kdybychom mohli připomenout jeho odkaz, jeho důležitost a význam.
4: Pořád jsme těmto mužům a ženám, že vedali, sloužili i ženy, jako strašně moc vděční za to, co pro nás všechny udělali. A ten jejich odkaz je nejenom v tom, že teda na ně vzpomínáme a že si to nějakým způsobem vážíme, ale i v tom, že by si měli tu odpovědnost, tu svobodu, kterou nám oni vybojovali, udržovat dál, rozvíjet společnost.
3: Ze Svatého kříže Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, za námi Tomáš Linka a písnička Paní má se má. A my se máme taky parádně, stačí se podívat ven, sluníčko svítí na plný výkon a na obroze byste marně hledali jediný mráček, aspoň teda u nás v Jihlavě. Jak to ale s počasím vypadá po zbytek dne a co nás čeká dál, to zkontrolujeme už za malou chvíli. Budeme totiž pro informace volat přímo do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte sváteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a já myslím, že lepší počasí než to, které je venku, jsme si pro ten volný den snad ani nemohli přát.
1: Počasí.
0: Jak ta obloha na Vysočině vypadá teď a jak bude vypadat v dalších hodinách a dnech, to už bude otázka na meteoroložku Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu, která je momentálně na telefonu. Přeji hezké odpoledne, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: V Jihlavě

0: pro všechny příjemného počasí, protože fouká mírný, takový výraznější, někde dokonce i čerstvý a hlavně ve vyšších polohách může mít i nárazy do 50 km v hodině.
1: Jak na tom bude zbytek svátečního dne? Jaké počasí nás čeká dnes večer a v noci na zítřek?
0: K žádné změně docházet nebude, jenom samozřejmě postupně budou klesat teploty, ty nejnižší noční, respektive zítřejší ranní 12 až 9 stupňů, v údolích při slabším větru trochu méně, kolem 6-7, protože i v noci on ten vítr sice bude postupně alespoň trošku k večeru slábnout, nicméně v noci se na některých místech může udržet mírný, ale většinou bude foukat slabý a zase od toho jihovýchodu až východu a i v noci čekáme jasno, nebo se bude vyskytovat jenom nějaká průsvitná menší oblačnost.
1: A ještě úterní den, ten bude na Vysočině ve znamení jakého počasí?
0: To bude hodně podobné dnešnímu, převažovat bude jasno, na nejvýš podobně jako v noci se může vyskytovat nějaká menší průsvitná oblačnost a teploty také hodně podobné dnešnímu odpoledně, zase těch 20 až 23 stupňů. Vítr také podobný, mírný, výraznější, jihovýchodní, přes den může mít nárazy do nebo kolem 50 km v hodině.
1: Informace o počasí pro nás měla meteoroložka Jitka Kučerová. Moc díky, zdravíme do Brna a přejeme klidný zbytek svátečního odpoledne. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A vy zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, za to jsme moc rádi, tak si užívejte krásného slunečného odpoledne v naší společnosti. Teď s písničkou Petra Muka. No a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu a opět poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Minut bude 15 hodin, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Vysočina, ve kterém si teď s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo, aby přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup

0: je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
1: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
0: Co to ale znamená v praxi?
1: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
1: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit, nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
0: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
1: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: No a zítra si povíme více o záchranářské uličce. Tak nezapomeňte i zítra odpoledne poslouchat řidičskou abecedu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Od čtvrtka začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Knihovny na Vysočině se zapojí do týdne knihoven. Maďarská prokuratura může vyšetřovat premiéra Maďara kvůli podezření z krádeže. Parlament ho zbavil imunity. V noci a zítra bude jasno, přidá se silnější vítr. Úterní teplotní maxima 23 stupňů. Zprávy začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
3: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
4: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
3: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
5: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
3: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V Česku začíná týden knihoven. Na Vysočině se ho zúčastní například Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě a řada městských nebo regionálních zařízení. Jejich pracovníci na jednotlivé dny připravují speciální program.
6: Některé pobočky lákají například na 6-měsíční čtenářský průkaz zdarma. V knihovně ve Světle nad Sázavou budou čtenáři přecházet na jeho digitální verzi a populární jsou také výprodeje knih. Některé knihovny nabídnou také amnestii upomínek, tedy prominutí pokud za opožděné vrácení titulů. Vít Holoubek, Český rozhlas.
2: Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapeštském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup prokuratury ale označuje za účelový.
7: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
8: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
7: Vyšetřovatelé považují Maďárovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Sparty nastoupí v 5. kole Tipsport Extraligy proti Karlovým Varům. Duel 6. se 7. celkem tabulky nejvyšší soutěže začne v 16 hodin. O hodinu později rozehrají utkání Maxeligy s Havířovem také hokejisté Dukly Jihlava. Před malou chvílí začalo také utkání mezi Horáckou Slávií Třebíč a Chomutovskými Piráty. Počasí. V Pelhřimově a Telči je 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 21. V noci bude jasno, místy větrno a teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra pak bude pokračovat slunečné a větrné počasí, jen místy se objeví drobná oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi Velkým Beranovem a Měřínem probíhá pravidelná údržba vozovky a zeleně. Počítejte tam s technickými vozy.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
9: Pár minut po 15. hodině je zpátky dobré pondělní odpoledne s Petrem Janáčkem a já přeji z Českého rozhlasu Vysočina klidný sváteční den. Míváte někdy pální žáhy? Pokud ano, pak mi dáte za pravdu, že to je velmi nepříjemná záležitost. Jak si nejlépe pomoct, když nás žáha začne pálit? To vám poradí dnešní vydání Minuty pro zdraví už za malý okamžik. A kromě dobrých rad nabídneme i spoustu dobré muziky na startu nové hodiny. Karel Gott a zaspívá i Václav Neckář nebo ikona 80. let, zpěvačka Sandra.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví.
1: Jak si mohou lidé pomoct, když je pálí žáha?
2: Pálení žáhy vzniká, když se dostane kyselina ze žaludku zpátky do jícnu. V jícnu není na stěnách ochranná vrstva jako v žaludku, takže kyselina tam může působit na stěny, leptat je a my to cítíme nepříjemně jako pálení žáhy. V tu chvíli pomůže tu kyselinu zneutralizovat. Z léku se používají takzvaná antacida, ale stejně dobře může posloužit jedlá soda, kterou máme ve většině domácností k dispozici. Také v tu chvíli pomůže jednoduše se napít vody a kyselinu spláchnout na řadě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Potulný hráč, písnička Vaška Neckáře dozněla v éteru Českého rozhlasu Vysočina 3:45. Přejeme dobré pondělní odpoledne. Už za pár minut se ze zámku v Lánech projedeme autem značky Volkswagen Golf, které vlastnil Václav Havel, a podíváme se téměř o 40 let zpět. Průvodce nám bude dělat David Hubáček z Luhačovic, současný majitel vozu. Tak si to nenechte ujít hned po písničce Xindla X.
1: Ceny nafty dopadají na dopravce v Česku. O tom, jak drahá nafta zdražila rozvozy jídel, uslyšíte zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už zase skončil

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: 15 hodin a 22 minut, takový je aktuální čas a tohle byla Popelka Xindla X. Stříbrný Volkswagen Golf druhé generace, který má na přední kapotě státní vlajku, na skle zadních dveří nálepku Občanské fórum, auto, které má v technickém průkazu jako jméno prvního majitele uvedeno Václav Havel. Zrenovované a udržované vozidlo je ve stavu, jakoby někdo otočil kalendář do roku 1987. A právě o něm a také o všem, co symbolizuje, bude následující reportáž Markéty Macháčkové, která se s jeho majitelem Davidem Hubáčkem z Luhačovic vydala do areálu prezidentského sídla na zámek Lány u Prahy.
2: Vystoupili jsme ze Slováckého expresu a jsme v Praze. Jak se sem dostalo auto, které běžně stojí v garáži u Luhačovic?
3: Díky výstavě, kterou pořádá Národní technické muzeum a zámek Lány, nedožitým 90. letům Václava Havla, tím, že tématika téhle výstavy jsou automobily Václava Havla.
2: A právě jeden z automobilů Václava Havla je vaším majetkem.
3: Běžně je kousek od Luhačovic v takové vesničce, kde bydlím. Takže v tuto chvíli je zde pouze na dobu určitou, a to po dobu 3 měsíců. Jinými slovy, mi ho tady trošku hlídají.
2: No a z hlavního nádraží už jsme se přesunuli k zámku v Lánech.
3: Auta parkují v Konírně, jsou tam zaparkované celkově 4 vozy. 3 vozy jsou z Národního technického muzea a ten 4. je ten bonus, což je ten Volkswagen Golf.
2: Pane Hubáčku, před jakým vozem vlastně stojíme?
3: Václav Havel měl rád auta, těch aut měl víc. Tohle je auto, které ovšem si koupil jako disident, to znamená v vozovkách jako obyčejný člověk, byť teda mu za zády jezdilo policejní vozidlo, které ho permanentně sledovalo, ale koupil si ho jako obyčejný občan v roce 87, konkrétně v červnu 1987.
2: Přesto bylo toto auto součástí československých dějin v roce 1989.
3: Ze začátku sloužilo jako obyčejné a disidentské vozidlo, protože se s ním převážely různé materiály, knížky a tak dále, ale tohle auto, protože bylo Václava Havla, tak všude s ním jezdil na jednání s Občanským fórem, na vyjednávání s tehdejší komunistickou stranou a tak dále. A tohle auto je doslova revoluční, protože s ním opravdu v listopadu 89 strávil hodně času a v něm hodně času.
2: Dokdy mu sloužilo?
3: Sloužilo mu pravděpodobně do roku 1990. Na konci roku 90 nebo začátkem roku 91 jej prodal panu Antonínu Maninovi, což byl jeho kamarád a posléze šéf hradní policie. Pár dnů, možná týden, toto auto bylo opravdu prezident vozidlem, protože odmítl jezdit v tehdejších oficiálních prezidentských vozidlech Tatra 613 po prezidentu Husákovi.
2: Díváme se na nálepky Občanského fóra, které najdeme na přední kapotě. Má SPZ-ku ADC 77 13.
3: Ta SPZ-ka je zajímavá tím, že je tam to číslo 77. Ano, je to opravdu odkaz na chartu 77, protože Václav Havel, když si tohle auto kupoval v roce 87, a to víme ze svědectví Zdeňka Siráka, na dopravním inspektorátě přímo poprosil tu úřednici, jestli by tam měla nějakou značku s číslem 77, a ona opravdu vyštrachala SPZ-ku a tam bylo 77. Václav Havel to pak komentoval, že ta 13 nám přinese štěstí. Připomínám, že se psal rok 87 a za 2 roky vypukla sametová revoluce.
2: Z přihrádky spolujezdce teď vytahujeme technický průkaz motorového přípojného vozidla.
3: Originální průkaz, který se naštěstí dochoval. Je tady jasně vidět, že první SPZ-ka, státní poznávací značka tomuhle autu, byla předělena 9. června 1987. Majitelem vozu je uveden Václav Havel, narozen 5.10.1936.
2: Tedy před 90 lety.
3: To snad to chytne. Rozsvítila se žlutá kontrolka, žhavíme. Na první drb, jak se říká.
2: A ze zámku v Lánech vyrážíme na Žižkov za Markem Šimonem, přítelem Václava Havla. Tak pojďme nasednout.
4: Kolik to je let, jo? To je 40 let. Je to krásný, no, najednou sedět zase v tomhle autě.
2: V tomto autě prožíval Václav Havel i ty listopadové události roku 89, ale vy jste s ním tímto autem jezdil ještě dřív. A vy jste ho taky mnohem dřív poznal.
4: Já jsem ho poznal ve vězení na Borech, kde jsme se skamarádili. Proč já jsem ho vozil? Protože mu bolševici sebrali řidičák, aby méně škodil, tak já jsem mu v podstatě dělal takového šoféra kamaráda. No.
2: Jaká vzpomínka na něj se vám vybaví?
4: Jako na laskavýho, ale nekompromisního člověka. laskavýho v životě a který by každému pomohl, ale nekompromisního v té politice. No. Jsem ho obdivoval, že vlastně dokázal, i když se politikou zabýval, že výbor na obranu nespravedlivě souzený, charta a tak, takže tou politikou žil, ale touhletou vysokou, že to musel být pro něj předěl životní, se utnout od toho stylu života uměleckého. Ne, že by nechodil mezi kamarády, ale už to nebylo takový, no.
2: Říká Marek Šimon. Kdy se zase Volkswagen Golf vrátí do Luhačovic?
3: No, doufám, že brzo. Jsme domluveni se správou zámku, že ta výstava potrvá do konce října. To znamená, na začátku listopadu by se snad mělo vrátit k nám na Luhačovicko.
2: Říká mi současný majitel vozu David Hubáček z Luhačovic. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Všichni jsou už v Mexiku, zpíval Michal Tučný, a já bych spíš řekl, že všichni jsou už venku, když je tam tak nádherné slunečné počasí, vysoké teploty, zkrátka ideální volný den. Svatý Václav zavírá zem a otevírá podzim, tak praví jedna ze známých pranostik. Dnes je 28. září a v dnešním svátečním dílu pořadu Bejvávalo prolistujeme staré kroniky právě se jménem svatého Václava. Pokračuje Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O tom, kterak se za starých časů připomínaly dny významné pro národ český. Dnes je svatého Václava, v minulosti svátek českého národa, který se mohutně slavil po celé zemi. Však kníže Václav byl prvním člověkem českého původu, který byl prohlášen za svatého. Je symbolem české státnosti a patronem země české. Za časů o mnoho pokolení zpět bejvával svátek svatého Václava snad nejvýznamnějším dnem Čechů. Bylo to za časů, kdy ještě lidé dodržovali své obřady, rituály a zvyklosti. Kdy život měl svůj jasný řád. Když byl svátek, tak to neznamenalo jenom to, že je volný den. Pro mnohé ani nebyl. Ale o významu onoho svátku se mluvilo a byly slavnosti, při kterých každému záleželo na tom, aby se ukázal v tom nejlepším světle. A tak i na svátek svatováclavský, v den zasvěcený patronu české země, vycházely průvody, na vsi se obcházela stavení a samozřejmě, že se konaly mše svaté. Mše, které upomínaly na mučednickou smrt Václavovu, na zázraky kolem jeho postavy, připomínaly i to, co my dneska už mnohdy ani nevíme, že totiž už v 10. století považovali Václava za svatého nejen lidé u nás, ale i v Německu, záhy i v Polsku a v Rusku. A proč? Bylo to i proto, že Václav byl stělesněním morálních hodnot, které se ctily už tenkrát. Uplynulo víc než 1000 let. A kde s tou morálkou jsme dneska? Zítra o tom, jak se žilo po polovině 19. století.
1: Bejvávalo. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Za 4 minuty bude 3:15. Přejeme klidné a vydařené sváteční odpoledne a jsme rádi, že ho trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. I dnes nás čeká tip Dáši Kubíkové na dobrou večeři. Budeme plnit cukety. Ale čím? Na to si počkejte. Podrobnosti za necelých 10 minut. Ještě předtím písničky, které nestárnou, například Pavel Dobeš, Něco o lásce nebo Vanastovy věci a jejich kouzlo. A teď přidáme i for Jardy Hypochondra.
1: Jardo, řekni for.
2: Helejte, taky máte ten pocit, že jsme v neustálém oku velkého bratra? Vám musím říct, jo, dnes jsem výjimečně kupoval 2 nealka piva, jo. Do 5 minut mi volala banka, jestli nedošlo ke zneužití karty.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Co s cuketami, když nám jejich přebytky zaplaví zahrádky? Tak tuhle otázku si spolu ve vysílání kulinářsky klademe snad už celý měsíc. A ani dnes vás o skvělý recept neochudíme. Když se totiž cuketám daří, bývá jich buď strašně moc, nebo dorostou do obřích rozměrů. Pro ten dnešní recept ale nebudete potřebovat žádné giganty, ideální budou cukety tak akorát do ruky.
2: Mletého masa máme doma zásobu, dá se totiž využít na tolik různých způsobů, podle tolika světových kuchyní, že chutná pokaždé jinak. A hlavně tím, jak je rozemleté na malé kousky, je tepelně velmi rychle upravené. Někdy stačí k vynikajícímu jídlu jen předehřátá trouba, pár středně velkých cuket, kterým ještě nestrdla slupka, koření na mletá masa, případně česnek a kus aromatického sýra s modrou plísní. O tip na zapečené cukety se s námi podělil kolega správař Miroslav Kulhánek.
3: Děláme to prakticky pořád. Je potřeba větší cuketa, která se vydlabe, naplní se mletým masem, to se určitě osolí, okoření, rozprostře se to do spodku té cukety, no a na to se dá niva. A pak se to zapeče a ta niva to krásně propojí a dá tomu takovou pikantní chuť. Akorát je potřeba ohlídat, aby ta cuketa neměla tu tvrdou slupku, aby byla taková šikovná. Já to jim bez přílohy. Takhle jak to je. Je to pikantní, je to dobrý prostě a ta cuketa se dá takhle využít.
2: Při přemýšlení o příloze jsme se nakonec shodli na tom, že se k takto zapečeným cuketám velice hodí kus čerstvého křupavého chleba. Takže pokud nevíte, co s cuketami, také to někdy zkuste a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lidé v Chotěboři můžou od dnešního rána využívat městskou hromadnou dopravu. Začíná týden sociálních služeb. Organizace na Vysočině nabízí různý program. Hokejisté Třebíče hostí chomutovské Piráty, Dukla se představí v Havířově. V noci a zítra bude jasno, přidá se i silnější vítr. Úterní teplotní maxima 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Do Chotěboře se dnes po 40 letech vrátila městská hromadná doprava. Linka obsluhuje 18 zastávek a vede přes celé město, včetně jeho okrajových částí. První jízdu si nenechali ujít fanoušci veřejné dopravy.
5: Z praktického důvodu to asi nevyužijeme, protože bydlíme v Brně, možná když přijedeme do Chotěboře na návštěvu. Ano, přijali jsme kvůli tomu.
6: To zní jako vášnivý koníček.
7: Něco na tom bude, bych řekl.
6: Otec Jaroslav Šidlák a jeho syn Ondřej se svezli od první zastávky až po konečnou. Řidič Jan Dipolt neměl díky nim při první jízdě prázdný autobus.
8: Radost určitě mám, já doufám, že linka si najde svoje stále cestující, chceme pro to udělat maximum.
6: Lidé jízdní řád najdou na webu města nebo na stránkách dopravce. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Dnes začíná týden sociálních služeb. Pomáhající organizace představí svou činnost a nachystaný mají i doprovodný program. Například Dům sociálních služeb v Pacově nabídne zítra výstavu fotografií s názvem Duše. Nemocnice Počátky zase na středu chystá Hry bez hranic.
9: V Krajské Jihlavě můžou lidé navštívit sociální centrum kraje Vysočina, kde budou ve středu komentované prohlídky. Už zítra nabídne program i Integrované centrum sociálních služeb Jihlava. Dopoledne tam bude ukázka zvířat ze zoologické zahrady. Odpoledne hudební vystoupení. Zvířat si užijí i návštěvníci odlehčovací služby a denního stacionáře, kde na čtvrtek chystají ukázku papoušků. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada EU přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmí cestovat na území 27.
0: Sport.
4: Hokejisté Třebíče v 7. kole Maxa ligy doma hostí Chomutov. Stav je v 5. minutě 2. třetiny 3-0 pro Třebíč. Do akce dnes vyrazí i jihlavská Dukla, a to za necelou hodinu na ledě Havířova.
0: Počasí.
4: V Jihlavě je 21 stupňů, v Dukovanech 22. V noci bude jasno, místy větrno a teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra pak bude pokračovat slunečné a větrné počasí, jen místy se objeví drobná oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na 150. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Počítejte s tím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladené pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
2: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: Odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, je, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: víc. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda? Řekni.
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkoušky, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec, jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stanek vás staví, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček. Já taky. A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internet, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě.
3: Já ne.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smečiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má. Jo. Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju, ano, ale ano. Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale
3: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Pany?
9: Tak prosím, Pepu Nose.
8: Tak Pepa Nos, prosím.
10: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase zní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mně nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž, to zase tolik strandy tady není, ale... vám jde o tý, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se načeká mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál.
8: Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak je to žertovní.
12: No ne.
8: Není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.
13: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzu Vyčítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád okázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, jak by se dalo říct, spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec. Že?
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme jak jest.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, no. Jako, on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to... A ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujaja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj. A Štýbr, to je, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako... Teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a ona jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně. A oni říkali, zhasně, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně. A on zblbnul a vlez na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle, to já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
5: ten obraz,
4: já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: Tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte
6: jo,
2: dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, Božena, ze času zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, jak nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy, nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platn, žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. No znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nelavoroval. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, tedy panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá. Novýho setora má, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát po rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: No tak pusu mi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se,
1: hlasujeme se.
5: Ano, tady Bepa Žežace a já bych sem chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky,
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo,
8: no?
7: On píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky.

0: už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuť k jídlu, já bych si něco dal.
1: Víte, já mám všechny dva banány.
0: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
1: No.
0: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
1: Jak
0: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
1: Yeah.
0: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
1: A jaký to je?
0: No to je hodně ostrý guláš, ještě se do něj přidávají houby s octem.
1: Oh.
0: Mimochodem, když jsme u guláše,
1: no.
0: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
1: Nepovídal, povídejte.
0: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku.
1: Jo,
0: a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina, a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
1: Ne.
0: A zase sprcha, ale něco černýho.
1: Magy.
0: Fernetštok. Za chvíli zase fernetštok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
2: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
2: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec. Mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
2: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Od čtvrtka začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Den architektury se na Vysočině uskuteční na 8 místech. Hokejisté Jihlavy právě teď rozehráli utkání v Havířově. Třebíč doma hostí Chomutov. V noci a zítra bude jasno, přidá se silnější vítr. Úterní teplotní maxima 23 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
5: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
6: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
5: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
7: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
5: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Do dne architektury se na Vysočině zapojí celkem 8 míst. Letošní ročník začne 1. října, potrvá týden a nese podtitul Bydlím, tedy jsem. Organizátoři připravili komentované prohlídky, procházky a přednášky.
8: Ve Žďáři nad Sázavou můžou návštěvníci zavítat do historického domu Veliš a rezidence Drdla. V Jihlavě bude program zaměřený na Horáckou arénu a její okolí. Dalšími zapojenými městy jsou například Humpolec, Havlíčkův Brod, Kamenice nad Lipou nebo obec Košetice. Akce jsou bezplatné, je ale nutná rezervace. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací na chystané sabotáže už předem reagovat.
9: Moskva podle Kalasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit ji od podpory Ukrajiny. Také finský ministr obrany Antti Häkkinen prohlásil, že hlavním důvodem narůstajících sabotáží je neúspěch Ruska na bitevním poli. Proto Moskva zvyšuje tlak na podporovatele Ukrajiny. Ministři obrany států 27 dnes projednají také zprávu o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Podle agentury Reuters z ní vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Hokejisté Jihlavy před malou chvílí rozehráli utkání 7. kola Maxa ligy na ledě Havířova. Stav je tam na začátku první třetiny vyrovnaný 0-0. Třebíč na vlastním ledě začala zápas s Chomutovem už ve 3 hodiny. V 7. minutě třetí třetiny Horácká Slávia vede 3-2. Za Třebíč se prosadil Miller, Michálek a Psota.
0: Počasí.
4: V Jihlavě je 21 stupňů, v Dukovanech 22. V noci bude jasno, místy větrno a teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra pak bude pokračovat slunečné a větrné počasí, jen místy se objeví drobná oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Vysočině se staly dvě nehody, první v zatáčce mezi Radkovicemi u Budče a Štěpkovem na Třebícku a druhá mezi Arnolcem a Černou na Jihlavsku. Tam se srazil nákladní vůz s osobákem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Sváteční vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračuje i 5 minut po 17. hodině, ať máte maximálně vydařené odpoledne, to vám přeje od mikrofonu Petr Janáček. I když to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. Co k tomu Jordánsko vede, dozvíte se už za pár minut. Na místo zamíříme v reportáži s naší zahraniční zpravodajkou Janou Karasovou.
0: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Marek Lambora a Eva Burešová zpívali píseň kovbojskou 7 minut po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Hora nebo Lotova jeskyně a město Gadara. Místa, která najdete v Biblii a taky na území Jordánska. I na ně se země snaží přilákat turisty. A ač to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. Teď si taky vyzkoušela, koho do jordánských biblických kulis přitáhne koncert evropské vážné hudby. Zajela si na něj i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
1: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaerus, Mrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bababová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny, teď ale působí hlavně ve Francii. A ještě předtím, než jsem se nechala autobusem odvést do polopouště asi hodinu a půl od Amánu, jsem Dimu naštívila v domě jejich rodičů. Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my si k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu. Tak Dima už se na večer skoro rozespívala. S hrou na klavír začínala ve 4 letech na hudební konzervatoři, kterou před 40 lety zakládal její otec. Pak odešla studovat do Francie a tam už zůstala. Do Jordánska teď vzala své 3 francouzské kolegy jako solisty. Výběr programu si ale na sebe vzala samotná.
2: I said, let's go with something very popular.
3: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Uvádíme pouze úryvky z první a druhé části. V podstatě jsou to ty radostné části Mesiáše, které pojednávají o narození Ježíše. Moje láska k tomuto dílu sahá opravdu hodně daleko do minulosti. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Händlovu hudbu. Je to jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů.
1: Večer na koncertě jsem pak nejvíc zvědavá, jak bude znít slibované zapojení 3 typických orientálních instrumentů.
3: Rik je bubínek, ud je takový pradědeček kytary. Když to vezmete z pohledu baroka, nejblíže má kloutně. Kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte na něj. Řekla bych, že je to pradědeček harfy, protože na harfu drnkáte konečky prstů. Na tento nástroj ale drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu.
1: Maďarskému orchestru a sboru státní opery se přidal taky jordánský komorní soubor a sbor z jednoho amánského katolického kostela. A já si všímám, že u plotu sedí a poslouchá i místní pastovecká rodina. Děda má na hlavě červeno-bílou tradiční kefíu a na klíně vnuka. A jeho otec teď na mě volá, že tady žijí už jedno století. A já je prosím teda o recenzi na klasickou evropskou hudbu.
4: My si Händlovu hudbu vždycky rádi poslechneme. Je to stará a krásná hudba. Vždycky nám sklidní nervy. Náš region je klidný, je tu čerstvý vzduch a příjemné počasí. A Händlova hudba k tomu vytváří krásnou atmosféru. A hodí se i k historii tohoto místa.
1: Je dost možné, že takový koncert tu nemají naposledy. Solistka Dima Bababová mi totiž prozradila sen své maminky.
3: Machaerus je místo, kde byl sťat Jan Křtitel. A sen mé maminky je přivést operu Salomé od Richarda Strause a uvést ji na Machaeru, kde se ta skutečná událost odehrála. Ale hudba Richarda Strause je pro publikum, které není příliš zvyklé na klasickou hudbu, poměrně nedostupná. Dokonce i pro evropské české publikum je Richard Strauss docela náročný. Takže, abychom tuto akci připravili, upozornili na toto místo a taky se připravili na akce, které se budou v Jordánsku konat v roce 2030 u příležitosti výročí 2000 let od křtu Ježíše Krista, začínáme pořádat kulturní akce na různých biblických místech v Jordánsku.
1: Handlův Mesiáš je nakonec vyprodaný, dokonce přidali ještě pár řad židlí navíc a na koncert vyrazili především amánští expati a taky místní křesťané i muslimové. Do budoucna by ale podobné akce mohly přitáhnout i zahraniční turisty a poutníky. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bravo.
1: Hrajeme písničky, které nestárnou. Tohle byla další z nich. Hej mistře basů, zpívali Hana Zagorová a Karel Wagner. Přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Vysočina. Najít alespoň část ostatků svých příbuzných a tím získat jistotu, že jsou opravdu po smrti. O to se teď snaží 10 000 lidí po celém Nepálu. Právě tam se vypravíme už za chvíli v reportáži Davida Jakše.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Tentokrát si poslechneme hukot letounu z druhé světové války. Ten se totiž proletěl nad rodným domem pilota RAF Karla Kutlvašra přesně v den jeho 110. narozenin. Povíme si o jeho životě a také si povíme o životě obětavých lidí, kteří ulehčují rodinám s autistickými dětmi.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme poklidný sváteční den. Za 8 minut bude 17:30. Od ničivé záplavové vlny v Nepálu uběhl měsíc. Počet potvrzených obětí neštěstí se blíží 1,5 tisíci. Dalších víc než 6 tisíc lidí je stále pohřešovaných. Pozůstalé nejvíc trápí, že nemůžou pohřbít jejich těla. Nalezených pozůstatků je velmi málo a jejich identifikace trvá dlouho. Přímo s lidmi, kteří pátrají po mrtvých, natáčel náš zpravodaj David Jakš.
1: Přede mnou jde skupina 5 lidí a prochází vysoký, nebezpečně obnažený levý břeh řeky Tríšulí. Za zády mají město Naranganjar a nejvíce zajímají naplavené trosky staveb, také harampádí a vyplavené kmeny stromů. Pokud mají muži někde objevit lidské ostatky, tak právě tam je šance největší. Původně s nimi šla i skupina místních dětí, ale tu brzy odehnali.
2: Není to hezká práce. Chcete to najít, ale vlastně se toho bojíte. Zavolali jsme policii a ta už si potom s odvozem poradila.
1: Říká mi Balendra Singh, vysoký, statný muž. Na podobné výpravy vyráží většinou pozdě odpoledne a postupně se dostává stále dál po proudu řeky. Ta už teď opadla a pan Singh dává za pravdu policistům a vojákům, kteří si myslí, že nejvíc lidských ostatků bude uvězněno v pevných, nepropustných nánosech písku, štěrku a kamení. A že se k ním už nikdy nikdo nedostane.
3: Stovky těl už nám do Nepálu vrátili ze sousední Indie. Tam se řeka Tríšulí vlévá do Gangy. Když nám Indové těla vrátí, vezme se z nich vzorek DNA, uloží a přesně zaregistruje. A zbylé ostatky se musí okamžitě pohřbít do hromadných hrobů. V tom horku se to nedá udělat jinak.
1: Krčí rameny pan Kumar. Mezitím tisíce pozůstalých putují napříč celým Nepálem, aby odevzdali vzorky své DNA na jednom ze dvou specializovaných pracovišť. Víc jich země nemá. A potom budou doufat, že se jim někdo ozve, že se jejich vzorek shoduje s tím, který laboratoř identifikovala z nalezených ostatků. Možná je najde právě pan Singh, ale možná už nikdy nikdo. Z Nepálu David Jakš. Český rozhlas.
0: A my opět zamíříme k nám na Vysočinu. Komunální volby se už příští víkend vrací i do Světnova na Žďársku. Před 4 lety tam přišla k urnám jen čtvrtina lidí. Náš reportér se zajímal, jestli letos může účast ve vesnici zase vzrůst.

0: Dobré pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Přeje od mikrofonu Petr Janáček. Právě nám dospívala skupina Vet, Vet, Vet. Ceduly hlavní obec nevoličů by si mohl vystavit Světnov na Žďársku. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 tam přišla ani ne čtvrtina lidí, nejméně na celé Vysočině. V obci byla jen jedna kandidátka z 9 jmény a přesně tolik je i zastupitelů. Už příští pátek a sobotu si může Světnov svoje volební čísla vylepšit.
1: Dobrý den, můžu se vás zeptat? Já jsem z Českého rozhlasu a blíží se komunální volby a tady vlastně ve Světnově před těmi 4 lety byla vůbec nejmenší účast. A jestli vy chodíte k volbám?
2: No, já nejsem zdejší, takže...
1: Aha, mějte se pěkně. Ještě na mě volá. Chodíte, jo? Tak to nejste zdejší. Starší dáma, paní Alena, zastupuje 3/4 zdejších minulých nevoličů.
3: Nikam nechodím už. Už jsem stará, ať chodí mladý.
1: A ti mladí taky nechodí?
3: Taky ne. Tak to nevím, čím to je.
4: Minulé jsem nebyla.
1: Jinak ale paní Jarka chyběla jen výjimečně.
4: Byla jedna kandidátka a 9 lidí. Takže ono nakonec zjistíme, že vlastně ani není potřeba k těm volbám chodit, protože to. Proto tady je i ta malá účast teda, no.
1: Já jsem se totiž díval, že v roce 2014 no. Tak to bylo víc kandidátek a bylo asi 3/4 najednou. To bylo vysoké.
4: No, takže letos snad to bude lepší, protože mají ještě jsou 2 kandidátky, takže snad teda jako bude větší jako možnost výběru. Já jsem myslela právě to jako plasty a tak.
1: Nakonec jsem voličku z minulých komunálních voleb potkal, jmenuje se Soňa.
5: Asi ty komunálnější jsou jako důležitější pro mě, než třeba jako senátní nebo...
6: To je?
5: Je to prostě v místě, no.
6: Kdo to je?
1: Já jsem z Českého rozhlasu, ahoj. Čím to? Máte nějaké vysvětlení, proč tady nechodilo tolik lidí, protože pak necelá čtvrtina?
5: Já jsem teda překvapená. Nevím, jestli lidi už jsou třeba jako unavenější z těch voleb, jako pořád se volí, možná ty volby jsou častějc.
1: Jen čtvrtinovou účast měl naposledy i Šlapanov na Havlíčkobrodsku. Tam bude i letos jediná kandidátka. Daniel Zach. Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hrozně.

byla Anaka a její písnička Chvíli nad vodou. Dnešní den byl opravdu pohádkově slunečný a vypadá to, že v podobném duchu budeme pokračovat i dál. Jestli jsou tyto předpovědi pravdivé a jaké teploty nás čekají v nejbližších hodinách a dnech, vám prozradíme už za malý moment. Vytočíme totiž telefonní číslo Českého hydrometeorologického ústavu a budeme zjišťovat informace z první ruky. Přímo od meteorologů.

0: Sváteční den s datem 28. září trávíte ve společnosti Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Máme za sebou nádherný sluncem zalitý den. Teď budeme zjišťovat, jestli bude počasí v tomto duchu pokračovat. Na telefonu je Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já přeji dobré pondělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak už jsem říkal, dnes bylo na Vysočině opravdu parádně. Jak to u nás v kraji bude vypadat během dnešního večera a nadcházející noci?
2: Ani během noci nebude na obloze oblačnost nebo na nejvýš nějaká taková průsvitná oblačnost. Tam mělo být málo, pokud se vůbec objeví. Teploty ty budou postupně klesat, ještě teď jsou k 21 stupňům, tak během noci nebo respektive zítra k ránu ty nejnižší 12 až 9. V údolích při slabším větru to může být trošku méně, kolem 7-6, protože vítr přes den foukal, teď se trošku utišuje, nicméně i v noci může někde pofukovat mírnější jihovýchodní až východní vítr. No a tam, kde nebude foukat tady ten vítr, tak by měl jenom pofukovat vítr slabý, anebo může být i bezvětří.
0: A co si pro nás obloha chystá na zítřek? Vydrží nám tohle příjemné slunečné počasí na startu nového pracovního týdne?
2: Mělo by vydržet i zítra, tam to vypadá, že zřejmě vůbec žádná oblačnost nad Vysočinou se objevovat nebude, takže převažující jasná obloha a teploty podobné odpoledne jako dnes 20 až 23 stupňů, ty nejvyšší i vítr by měl foukat stejně, takový svižnější, výraznější, mírný jihovýchodní vítr, může mít přes den i nějaké nárazy, většinou do 50 km v hodině.
0: Moc děkujeme za příjemné a hlavně pozitivní zprávy. To byla meteoroložka Jitka Kučerová. Přejeme vám hezký zbytek svátečního dne a naslyšenou.
2: Děkuji také, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kapela Olympika, písnička Želva, 9 minut před 18. hodinou. Naše sváteční dobré pondělní odpoledne se nám pomalinku, ale jistě chýlí ke konci. Moc díky, že jste ho strávili právě ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. A rozhodně neodcházíte daleko od rádia. Hned po 18. hodině totiž k mikrofonu usedne kolega Joža Kolář a odstartuje vaše oblíbené dechovky pro Vysočinu. Můžete si napsat nebo přímo zavolat o písničku na přání pro své blízké, pro sousedy, nebo prostě jen tak pro radost. Petr Janáček se loučí a přeji krásný zbytek pondělka. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Začíná týden sociální služeb. Organizace na Vysočině nabízí různý program. Papež Lev XIV. Vyzval k ukončení války v Evropě a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. Hokejisté Třebíče vyhráli v Chomutově 4-2. Jihlavská Dukla hraje v Havířově. V noci a zítra bude jasno, přidá se silnější vítr. Úterní teplotní maxima 23 stupňů. Na řadě jsou pravidelné zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Dnes začíná týden sociálních služeb. Pomáhající organizace představí svou činnost a chystaný mají i doprovodný program. Například Dům sociálních služeb v Pacově nabídne zítra výstavu fotografií s názvem Duše. Nemocnice Počátky zase na středu chystá Hry bez hranic.
3: V krajské Jihlavě můžou lidé navštívit sociální centrum kraje Vysočina, kde budou ve středu komentované prohlídky. Už zítra nabídne program i integrované centrum sociálních služeb Jihlava. Dopoledne tam bude ukázka zvířat ze zoologické zahrady, odpoledne hudební vystoupení. Zvířat si užijí i návštěvníci odlehčovací služby a denního stacionáře, kde na čtvrtek chystají ukázku papoušků. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisu neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky kritizoval rostoucí výdaje na obranu.
5: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
6: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
5: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Třebíče v 8. kole Maxa ligy porazili v domácí KHNP aréně Chomutov 4-2. V první třetině se za Třebíč trefil Miller. Další dvě trefy v druhé části přidali Michálek a Psota. V poslední minutě utkání výhru pečetil do prázdné brány dočekal. Jihlavská Dukla duel s Havířovem rozehrála před hodinou a v páté minutě druhé třetiny je stav remízový 0-0.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě teď mají 22 stupňů, ve Velkém Meziříčí 21. V noci bude jasno, místy větrno a teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra pak bude pokračovat slunečné a větrné počasí, jen místy se objeví drobná oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na kilometru 162,5 ve směru na Brno stojí na krajnici auto s poruchou. Je označeno světelnou šipkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dechovky pro Vysočinu mají svoje pevné místo v našem vysílání každý den mezi 18. a 19. hodinou a to platí pochopitelně i dnes v pondělí 28. září. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já už zdravím Mílu Vacka z Vilémovic, který se dovolal jako první. Vítej v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím. A tobě i všem příznivcům tohoto pořadu přeju hezký sváteční na večer. A jak jsme slyšeli, dneska má svátek patron České země, a to je svatý Václav. Tak všem Václavům pošleme přání a nějakou hezkou písničku. A je to i pro mýho bratra Václava Vacka z Vilémovic, pro bratránka Václava Kovandu z Pelřimova a pro Václava Maška ze Želiva. A dneska slaví také některé vendulky, tak posílám písničku i vendule práškový do Světí nad Sázou. Tak Václavové a milé vendulky, já vám přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a spokojenosti. A vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Václavíčku Václave. Nevím, jestli to zahraju čtveráci. Nebo...
1: Ano, zahraju to čtveráci, přesně jak říkáš.
2: No, a ještě bych poslal písničku Václavu Maňasovi do Zlína. Je to známý hudební skladatel a také muzikant. Mám od něho pozdravit všechny naše posluchače. Dřív, když byly písničky tady u nás od 17, tak každý den poslouchal, teďka poslouchá brněnský, nedá se nic dělat. Takže Jožko, díky a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
1: Měj se hezky, posíláme písničku. Ahoj.

0: Do Vyskytné u Pelhřimova zdravím našeho pravidelného a věrného posluchače Jardu. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě zdravím. Sice mám už jeden takový moribundus, je to taky znát, ale dneska musím popřát k Václavům, mojím spolužákům ze základní 9. školy v Nové Cerekvi, Vaškovi Vackovi, do světa nad Sázou, Rodákovi z Časkovic u Nové Cerekve, Vaškovi Hankovi, Vaškovi Broncovi. Písničku pošleme i Vaškovi do Želiva, Jirkovi do Zdislavic, Mílovi Vackovi do Vilémovic, všem Václavům z Vyskytné, Nového Rychnova a Nové Cerekve, Vaškovi Carvovi do Božova, Vašku Lapáčku, mladšímu a staršímu do Lipkovy vody. Písnička bude Joškovi pro tebe a všem jmenovaným přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a hodně úspěchů v dalším životě. A zítra slaví můj syn Míša svátek, tak bychom mu chtěli taky popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, hodně osobních a pracovních úspěchů. Tomu přeje bratr Martin s rodinou a mamka s taťkou a kamarádi a jeho dcery. A vybral jsem písničku. Písnička bude Joškovi pro tebe.
0: Děkuju.
1: A pro všechny věrné posluchače a milovníky dechovek pro Vysočinu. Vybral jsem písničku vám, přátelé, a Moravinku. Tobě moc děkuju a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Děkuji ti, ahoj.
0: Já také děkuji, přeji hezký zbytek dnešního dne a posílám všem výše zmíněným písničku. Měj se hezky, ahoj a ať seš brzy zdravý.
1: Ahoj, děkuju moc.

0: telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99 je obsazená a já zdravím pana Jiřího. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům. Dneska bych chtěl nechat zahrát panu Václavu Ciblínovi, s kterým jsem se seznámil tady v Pelřimovské nemocnici, toho času záleží mu pět já taky, a taky Václavu Jávlovi z Humpolce. Tak ucí, přeju vám k dnešnímu svátku hlavně zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání. A vám, pane doktore, za zahrání a všem posluchačům krásný den.
0: Vybral jste písničku o šoférech, tak já věřím, že se bude líbit. Posílám ji a vám přeji brzké uzdravení. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: nafty dopadají na dopravce v Česku. O tom, jak drahá nafta zdražila rozvozy jídel, uslyšíte zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také panem Václavem ze Želiva. Hezký podvečer.
4: Hezký večer, Jožko, zdravím tě, krásný sluneční odpoledne. A měl bych přání dát zahrát všem těm, kteří poslouchají tento krásný pořad, kamarádům, dechovkovým kamarádkám, písnička je pro tebe, Majku a Sandu do Skály, Slávku do Třebíče, Pepu do Brtný u Želíva. Před chvilkou gratuloval Jarda Ziskytný i Míla Vacek, kterým přeji hodně zdraví kukům. A jestli bychom mohli dát zahrát písničku Malý Joši Černovlasí od Dobravanky.
3: Je připravena. Tak ať se všem
4: děkuju
3: líbí.
4: Ti, není děkuju zač, ti, šťastou se z domů, zase neslyšenou, ahoj, ahoj.
3: Budu se těšit, naslyšenou.

0: dohrává a my se můžeme podívat na hokej, protože to bude zajímat i Jirku Prokopa, kterého zdravím ve vysílání. Ahoj.
1: Výborně, výborně, Jožo.
0: Mám tady aktuální průběžný výsledek z Havířova, ten nás moc nepotěší, protože Havířov vede ve druhé třetině 1-0 nad Duklou Jihlava.
1: Ježišmarja.
0: No, připomínám, že dneska už jedno utkání skončilo, respektive tým z Vysočiny Třebíč, Horánská Slávia Třebíč porazila Chomutov na svém ledě 4-2. No a Havířov momentálně vede 1-0. Tak.
1: Tak teda no, teda to jste nepotěšili, Jožo, teda no, dobrý no. A jináš tě teda zdravím, jako ty seš tak všude zdejší jako já, víš,
0: takže... Ano, taky tě zdravím.
1: Ano, ano, taky. Takže, hele, dneska se tady u Prokopu, jo, se slaví, víš, vnuk má člověče 19 roků krásných, víš, jo. Takže jsme už se to oslavili, tak už mi jenom pošlu písničku, viď. Taky začíná hrát už tady za Ačko Hradce, víš, tady, jo, sedmou ligu, víš, fotbal, tak až mu to tam padá do brány, no. A jiná, že jdem na ty Václavy, tedy všem přeju všechno nejlepší Václavům, tak začnu tady náš bývalý agronom, Vašek Pleska z kozích vršků, tak Vašku taky všechno nejlepší. Vaškovi do Želiva samozřejmě, teď volal ani neslaví, teď mluvil docela střízlivě, víš, o čo, a samozřejmě hokejmu Fandovi, jo, to už se scházíme pár let, Vaškovi, Oulelovi do Jihlavy, ve středu to, no, alkohol se tam nesmí na stadionu, tak nějaký ty dobroty, no, ven to tam přines a popřejeme ti. Dobrý, no, ještě tady mám Dubido a Vašky Pinkasový, tak jim to taky posílám, no, a jináč písničku teda všem těm kamarádům, jo, ještě tady Jardovi Volávi do Vyskytní, tak a Mílovi Vackovýmu, no, a samozřejmě píska je pro tebe a všechny ty kamarády Dechovkový a tak to tam pust pro to.
0: Pouštím to
1: vnuka,
0: tam.
1: Tu jeho písničku si vybrat, děkuji.
0: Vysoký jalovec s Moravankou, naslyšenou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Do Třebíče zdravíme pana Vítka, který také bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, já samozřejmě zdravím taky vás a písničku, na který jsme se domluvili, že necháme zahrát. Je to Pastorela samozřejmě. Mm-hmm. Tak ta je pro mou manželku, je to pro mou maminku, je to pro dědu a bábičku Kvajzrovi, pro dědu a bábičku Svobodovi, pro Slávku do Třebíče, pro všechny Václavy. Určitě pro Václava Kopečního, pro Václava Trnovského, pro Václava, já teď si nespomenu na žádný příjmení, tyjo. Ale prostě pro všechny Václavy. Včetně svatýho Václava samozřejmě, jestli to slyší.
0: Určitě. Tak jo.
1: A pro vás, a pro
0: díky,
1: vás.
0: Díky, díky moc.
1: Můžeme rád, ať to nezdržuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, děkuju.
0: A protože těch přání je hodně, tak já přidám ještě jedno písemné, které úplně nesplníme, ale aspoň přečteme. Dobrý den, prosím, zahrát pro mého úžasného brášku Venouška k dnešnímu svátku. Venoušku, přejeme ti vše nejlepší a ať si stále jen šťastný a usmívavý, jako doteď, máme tě rádi. Jitka, Kubíček, Klárinka, Jarda a celá rodina. Tohle přání přišlo z našich internetových stránek vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář dechovek pro Vysočinu, který můžete vyplnit, ale dneska už bych na to radši nespoléhal.

0: Jarda Zdačic je také na lince 22 155 49 99 a s ním přání pro dnešní dechovky pro Vysočinu. Ahoj.
1: Ahoj Joško. Dnešní písničku pošlem osamělým, nemocným, a ten pěmík nikdo nedá zahrát. Písničku pošlu pro všechny Václavy, pro tebe, a písnička bude s českou kapelou, jmenuje se Pivní. Mm-hmm. Joško, já tě moc děkuju a zase naslyšenou.
0: Měj se hezky, já přidám ještě jedno přání z SMSky. Dobrý podvečer, prosím, zahrajte dědečkovi k dnešnímu svátku. Děkuji, Pepa.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme splnit další dechovkové přání. Hezký podvečer.
2: Dobrý večer. Tady Petra Federová, dobré u Přibyslavy a já bych chtěla poprosit o písničku pro taťku Václava Fidlera z Přibyslavy k dnešnímu svátku a taky ještě dodatečně vlastně k čtvrtečním 77. narozeninám. Tak taťko, všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, přeje teda dcera Petra s rodinou.
1: Mm-hmm. A vybrala se Šumařinku v podání Valdemara Matušky.
2: Valdemara Matušky.
1: Jdeme si ji poslechnout. Díky moc, mějte se
2: tak
1: krásně.
2: Jo, taky moc krát děkuju, mějte se pěkně.
1: Zdravím vás i vašeho taťku, naslyšenou.
2: Děkujeme, na shledanou.

0: spát ještě nechoďte, protože dechovky pro Vysočinu sváteční svatováclavské pokračují. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore. Já bych si přál zahrát písničku pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Zdeňku Bartuškovou z Velkého Branova, která se dnes dožila krásných 90 let. Zároveň písničku posílám panu Václavu Bartuškovi z Nových Domků k jeho svátku a pusťte to prosím vás tam, nebudem to zdržovat a všechno tohle z toho štěstí, zdraví, hodně lásky a božího požehnání přeje celá rozvětvená rodina.
0: My se krání přidáváme. Naslyšenou, vybral jste písničku Postavím si malou chaloupku, je připravena v podání kapely Vysočinka. Naslyšenou.

0: Dobatelova teď je zdravím našeho stálého a věrného posluchače Pepu. Ahoj, pěkný podvečer.
1: Ahoj, ahoj. Tak já dneska dám zahrát od Batelovské muziky Zahraj nám kapelo.

Vážená redakce, prosím o zahrání mému kamarádu Václavovi Marténkovi z Čáslavic. Toho času je u dcery v Lukově k dnešním 95. narozeninám. Prosím o písničku Zelené háje. Gratuluje a hodně zdraví do dalších let mu přeje celá rodina a kamarád Karel. Děkuji za zahrání. K přání se přidáváme. Zelené háje v podání Josefa Zimy právě teď posíláme.

můžeme vyřídit ještě poslední várku přání, sice už nesplníme hudební přání, ale písničku zahrajeme, přání přečteme. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro mého tatínka Václava Přibyla k jeho dnešnímu svátku. Přeji mu hlavně hodně zdraví, to přeje dcera Ivana s rodinou. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Václavu Kubu z Těšenova, pro pana Václava Šoulu ze Zajíčkova k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, spokojenosti, boží požehnání, radost vnoučat, pohodu a příjemný podzim přeje Pepa Jedlička. Prosím o písničku pro radost všem, kdo teď odpočívá a užívá si krásný podvečer. Děkuji, Jiřina. Já děkuji za vaši společnost. Dechovky pro Vysočinu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Den architektury se na Vysočině uskuteční na 8 místech. Laureátkou ceny Václava Havla se stala íránská právnička Nasrin Sotoudíová. Jihlavští hokejisté hrají v Havířově, Třebíč bodovala naplno proti Chomutovu. V noci a zítra bude jasno, přidá se silnější vítr. Úterní teplotní maxima 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Tomáš Kolátor. Do Dne architektury se na Vysočině zapojí celkem 8 míst. Letošní ročník začne 1. října. Potrvá týden a nese podtitul Bydlím, tedy jsem. Organizátoři připravili komentované prohlídky, procházky a přednášky.
2: Ve Žďáři nad Sázavou můžou návštěvníci zavítat do historického domu Veliš a rezidence Drdla. V Jihlavě bude program zaměřený na Horáckou arénu a její okolí. Dalšími zapojenými městy jsou například Humpolec, Havlíčkův Brod, Kamenice nad Lipou nebo obec Košetice. Akce jsou bezplatné, je ale nutná rezervace. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudíová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému věznění. Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnost. Při ruském útoku na ukrajinskou akademii věd v Kyjevě zemřela jedna žena. Zranění jsou 4. Na místě hořelo. Část historické budovy akademie je zničená. O ruském dronovém náletu informovali server Ukrajinská pravda a agentura AFP. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most v Brňanské oblasti na západě země. Tamní guvernér Jegor Kovalčuk upřesnil, že část mostu se zřítila a přitom vykolejilo 10 nákladních vagónů.
1: Sport.
0: Hokejisté Jihlavy hrají v 7. kole Maxa ligy na ledě Havířova o 3. triumf v řadě. V 8. minutě 3. třetiny ale Dukla prohrává 1-0. Třebíč už svoje dnešní utkání dohrála. Doma porazila chomutovské Piráty 4-2. Výhru svými trefami zařídili Miller, Michálek, Psota a dočekal před koncem utkání do prázdné brány. V extralize Karlovy Vary v dohrávce 5. kola zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gol zápasu dal ve 25. minutě Ondřej Beránek.
1: Počasí.
0: Pelřimově a Hubenově mají 19 stupňů, ve Velkém Mezříčí 20. V noci bude jasno, místy větrno a teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra pak bude pokračovat slunečné a větrné počasí, jen místy se objeví drobná oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Jihlavském přivaděči ve směru od Havlíčkova Brodu po nájezdu z dálnice a průmyslové zóny stojí odstavený porouchaný autobus. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krátce po 19. hodině vám přeji pohodový sváteční večer. Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pravidelná rubrika Hezky česky.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partaführer, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuju za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mě to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, by tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete, děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
2: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů, ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně, to už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
1: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
2: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
1: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že máte takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
2: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
1: Hrdinu.
2: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby. Nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
2: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
2: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
2: Jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? To je obrovský cíl.
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky, a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši a stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek high five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
2: nechat
1: talíř.
2: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět
2: na to už potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk při tom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi v Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
8: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
9: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
10: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
8: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
10: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
8: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
10: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
8: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
10: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
8: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
10: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
8: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
10: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
8: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
10: A, mosazné trichtýře, ano.
8: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
10: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na kterým je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
8: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
10: Věšáčky to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tím se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
8: Takže to už je důležitá součást.
10: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval k ruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolily, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takový ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupali jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
3: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerie frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku, takže kmen by bylo moc mokrý. No. Tady se nedá vyrábět z mokrého dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety. No tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu. To je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenového dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jaká tvrdošíjnost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

jim líp, zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Truncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ujedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ujedinělé také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ujedinělé mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila dvě osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí. abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterém roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávaly se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Říkalo se to... Teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš. Ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal. Od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to... by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučen.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak, jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na... pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to... Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolně byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no, ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpusťte, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Ale načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: Děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha? Vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa.
2: Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
4: Děkuji,
3: ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor. Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
5: Cože?
3: Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
3: Co jste to řekl, pane?
4: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
5: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý
4: povaha.
5: Celý váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: Vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Ale bože můj.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
5: A podvodník.
3: A vy se, klobouk.
5: Ven.
3: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven.
4: Ven, ven a nashledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
5: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachách do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový, ještě se pováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: Udělá nabídku k sňatku. nabídku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je
4: tím? Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
5: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
5: Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
4: Ivane Vasiljeviči, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
6: Vašeho.
4: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby si pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básní mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Berti? Aha, Berti vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Berti, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Berti právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Berti?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Berti. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Berti?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál,

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal, Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně. Tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom Safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machálková.

0: 5 minut po 23. hodině přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka. Nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku v zoologická zahrada mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, slumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla od jakýživa, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, patří k sobě, že?
0: Tak jsem měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak mě kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano, ano.
1: Vždycky moje.
0: Ano, a, no, a co nějaká zoologická?
1: Zoologická zahrada, to bych vám bála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady u Zlína. Tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piček a kybru. No potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako
0: jim
1: určitě jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let, a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky liberijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám ho pohlídají.
0: Takže Zlín číslo Zlínská. Jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Rejnoky tam prý mají.
1: No to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony. Sloni se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu. A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy, plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako. A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: Vážně? V areálu, ano. Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té Bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno. Tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy v Bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se. No. Pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Je to taky moc fajn, no, taková malebná zoo. Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní.
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje. To je do Ostravy 3x přestupovat a
0: dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, aha. Tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovní, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzirád a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: sám.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano, o zoologických.
2: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických, všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tu Šňáky v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A nebo každý... tam je ten Halloween a takový leží.
1: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No. Nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
2: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na
1: Primě. Jo, takhle, v televizi. No a co si zajet do nějaké zoologické?
2: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
2: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
2: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
2: Tam
1: ve dvoře?
2: Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový tam hotel.
2: Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo 1, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
2: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž, ty opice, víte. No teď si vzpomínám, ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný. No.
2: Ano, ano. No, je to tam všechno změněné, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo. My děláme úplně reklamu, jo, dvoru. Tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc. No, jo, ale ano, tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte.
2: No,
1: až k těm hrochům.
2: No,
1: to je docela kus, no. Chce to i kombičku.
2: To je tam, ježiši, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase
2: no, to je pravda. Ty kopce. Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
2: Ne.
1: To jste jenom vyřizovala tu poštu.
2: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: Mm-hmm, ale nějak, s nějakým chovatelským programem, jo?
2: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
2: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně. No.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
2: No jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
2: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřených dveří, tak jsem se tam byla. A fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
2: paní.
1: Je to tak? No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
2: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově? Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo parků, zoo koutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa by psal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná, zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mm-hmm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70.
0: Mm-hmm.
1: Tak teďko tam už nechodíme, jako já. Jako, ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No, Lišnov, jako Zlín. No.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teď se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh. Nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků. Je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, vidíte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčovči. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on po ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volám mu povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, rád, jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký
0: týden
1: a všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří, dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina Skrnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím.
1: Jste tam? Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já by měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste tam, jo.
1: Tam není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné, nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mě líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, já už se ani nepamatuju, kde, toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice, jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co pražská zoologická?

0: vlastne tak som to stála, že?
1: Mm-hmm. No a co tam a bylo?
0: Tam, no tam je, co sa tam deje. A oni opičí láska, no.
1: Opičí láska.
0: Opi sa tam milovali a tak on, aby ako to deti nevideli, tak nepošli tam deti.
1: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
0: Praze.
1: Jo, Praha.
0: Od rádia jsme jezdili všude, jsme se dřív skázali.
1: To byly zájezdy.
0: Takové rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
1: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi. Teď už je 29. září. Do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou a krokodilí farmu v Protivíně. Praha zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě, třeba nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumová, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci mít takhle. Já jsem v zoologické zahradě v Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstský je přechod a ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou.
1: Mají
0: pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější, no teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se to nikam je to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuji vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově.
0: Ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou.
1: Jo, jo.
2: Takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat. Je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky. Jo, takže všelijaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři přijít teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla.
1: Jo.
2: A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily.
1: Mm-hmm.
2: No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád
1: ano.
2: O Chomutově,
1: ano, ano.
2: No.
1: Mm-hmm.
2: A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily. I pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli. No, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic. Ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka. A i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, no. Že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové, házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, nějaké... no.
2: No,
1: zvíře prostě se nemůže bránit.
2: No, právě, no, že takhle je ohrožují na životě. i vlastně krokodýlovi hodili nějaký cihlu nebo něco, jo, si přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo dostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla. Potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako, takže informace máme potom, že ho bude čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, Chomutova i Ústí.
2: Krásné, no, i ta Ústecká, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže
1: děkujeme, děkujeme. Dítáčkama. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
2: Ráda, když ona, ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale nemyslím si. Ale krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různě vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem chtěla sdělit.
1: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
2: Ano, je taky nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla Oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti. To je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené. Takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích. A nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Uhum. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně, jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrušíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvíděma, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku tady. Možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku už jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
0: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích kromě koníčků tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje. Tato vynahradí tou velikostí.
1: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady. A svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a i když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školky.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho, Nero, pojď sem. A oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíce teda naučí ti žaci. Ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový.
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří. Pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krása se dívat na ty zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starých spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
3: S Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, a tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
3: ano.
4: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježíši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze. A úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
3: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
4: Ano, to byla nádhera.
3: Vím, kde.
4: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
3: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
4: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
3: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
4: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
3: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
4: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. Mm-hmm. A tenkrát přijde s nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
3: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
4: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
3: Naslyšenou.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě.

0: tak jsme jezdívali do Budapešti. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta Ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té Ostravské vidět?
0: No já teď jsem tam delší dobu nebyla, ale je tam jako nádherně, ale spíš jako než ta Ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za Moravskou Tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
0: By taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na Žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále. Je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí.
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milovaný Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně, katastrofálně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří.
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkujeme.
0: Dobrý den. Dobrý. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní. A často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát hajaja, hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastník s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: Kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelař?
5: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím. Nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabíjí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne, ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné, řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30 odpoledne.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
5: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
5: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
7: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
5: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
7: Se zločinem?
5: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
7: Co byste mi tedy radil?
5: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
7: Nechápu, co má společného.
5: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
7: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
5: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
6: Slíbil jste tu radu Holmesy?
5: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
7: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
8: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
7: Nebylo třeba.
8: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
7: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
8: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
7: Jak si přejete, pane?
8: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
9: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
8: Jakou roušku?
9: Co jí máte kolem krku?
8: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
9: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
8: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
9: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
8: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
9: Přece naschledanou, pane.
5: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
6: Zase?
5: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
6: Opravdu?
5: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
6: A jsou to snad ty majky?
5: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
7: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
5: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
7: A komisař?
9: Pojďte dále, pane komisaři.
10: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
5: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
10: A můžete mi říci, pane Holmes...
5: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
7: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
10: Znáte dobře toho pacienta?
7: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
10: To je zvláštní, parble.
5: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
10: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
5: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
10: Pravděpodobně.
7: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. Abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
10: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
5: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
10: Cože?
7: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
10: Parble, ale já stále nerozumím.
5: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
10: Monti, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
5: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
10: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
6: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
10: Proč?
6: No trochu masti na bolesti od majek.
10: Oho.
6: Ten muž vám bude vděčen.
7: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
10: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku na blízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
5: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
10: Oh, la, la.
5: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
10: Skutečně? Nedávno začal bolet.
7: Budu se těšit, pane komisaři.
10: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni na housle hrát. A záhy záhady půlku

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajů plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. To budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme jejít ještě kočtvrt hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Kočminuty utíkaly a zrovna kočvteřinu před kočtvrt na 1 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
4: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla kočvteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 5703 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se, co budeš dělat teď, Damiáne? A kocourek Damián povídá,
4: co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme jenom jednoho.

máme krásný sen. Ty jsi kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Jo, najdeš mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš